0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rád.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru. Jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil desátý. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

V 90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
5: Co je z toho zdruda?
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
10: ano,
9: den, Aleši.
10: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
9: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
10: Ano, my jsme ukryti.
9: Ano,
10: teď už
9: osvěžíme
10: je to dobrý,
9: se humorem.
10: Teď už jsme nabiti
9: a můžeme
10: lánem
9: začít.
10: A humorem.
9: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připravena.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam spieva. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, v ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak... To téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, býval, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To bychom
1: ale...
0: se zase nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu Lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou. A
0: kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor Mezera A nebo B.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Děkujem. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojím. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravej.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
6: Šipkový nádhera, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
5: Ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No,
3: se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. No, počkej, to je moc. No, znova, jo?
9: Tak
8: no a ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo?
9: No.
8: Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukaž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
9: ano.
8: Čárka, pro
9: ano.
8: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
10: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
10: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
10: no, dobrý,
9: ne?
10: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
10: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
10: Jo, houževnatý. Tak napiš houževnatost. No. A ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
10: dostal.
9: Dostal.
10: Prosím, hrdina u telefonu.
11: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
10: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
11: Jo, hrdina,
10: jo.
11: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
10: Ono jej, soudruhu řediteli.
11: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
10: Ano, hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: A Miloš Kopecký, ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu. Načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
12: Znáš, měli?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba,
1: dostala
4: děkujem.
1: Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování, mějte se hezky, nashledanou.
4: Díky,
1: taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Tak, hezké poledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů. Ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat. Ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě... Ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější jasně části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě já mám takovou myslím zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
4: no, no.
9: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá, vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stál za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem si vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vyjedete spolu na dovolenou?
10: Ano, ano.
1: Abyste pak stali každý v jiné
10: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne přes, přes
1: každý
10: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
10: Zas není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Menšík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý tak den.
2: Tak
1: no, můžete, klidně. Tak, teď už můžete
2: teď
1: na hlas. Potichu i řvát.
2: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
1: Ano.
2: A pane Ume, já vás moc zdravím.
5: Vida,
2: už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
5: No jo, to víte, že jo.
2: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
5: ano.
2: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
5: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
5: Ale jo, ale to byla taková nějaká
2: zvěře.
5: To je dávno, ale že?
2: To je
5: dlouho. To jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem
1: přemýšlel.
5: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
5: Ano.
2: Tak kde vás moc zdraví.
5: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
2: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
2: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
5: Pro vás,
1: a
5: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Ta zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedni, jak tomu můžu.
7: Jo.
6: No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
6: Hrkot, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvízt.
7: Jo.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital!
7: No.
6: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a ty to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
7: Puccini mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: Na to
7: až se podíváš na tu pračku.

0: prosím, mohla bys dneska mě říct. Prostě pořád jednu věc podmiňuješ druhou.
1: No.
0: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
1: No to?
0: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
1: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
0: A co má být?
1: Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
0: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. Takovýhle nesmysly. To už dneska každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta praška probíjela. Tak to s babičkou švihne.
1: No, no,
0: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
1: Tak to jsi někdo brní, ale tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
0: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
1: No,
0: no tak nevím, proč mi brala prádlo!
1: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my!
0: Upravíte si, no, ano, to je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, tohle bude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
1: To je... Nebo nacpe babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
0: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázal cestou, že teď už to nestihnu.

0: Herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete
1: vědět.
0: Potvrzovat
1: doufám,
0: jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně! Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já jsem vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den?
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Zvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit
5: věci? Já tam třeba.
4: Ne, ty bys mohla třeba ztratit klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: nejde. No to taky.
4: Povídáte mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech. A řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: ale to
4: asi,
5: vím
4: ne?
5: Taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
5: Nežajdám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Máš takovýhle nesmysle, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem již. Ale trápím.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhneme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Patryku, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj přispěje na vznik 11 filmů 14 milionů korun. V Krhové u Valašského Meziříčí začal samosběr levandule. Vláda dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO. Dnes očekávejte skoro jasno až polojasno s možností přehánek a nejvyšší teploty dosáhnou až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z vloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice.
3: Přes tisíce rostlin levandule lékařské vysadili dobrovolníci na poli v Krhové na Vsetínsku. Lidé si tam levanduly můžou natrhat sami. Když přispějí do kasičky nebo naskenují QR kód, podpoří navíc lidi s nemocí motýlých křídel.
5: Kytičku z levandule si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy.
6: Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
7: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašně.
6: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního auta třeba i ubytování pro posádku. Před dlouhou cestou do zahraničí je taky dobré, aby si řidiči nechali stav svého auta zkontrolovat v servisu.
0: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji dnes čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku i s možností přehánek. V průběhu dne se vyvine oblačno a později přijdou lokální přehánky nebo také bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 15 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Se zvýšenou opatrností jeďte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. V úseku u Bezměrova na Kroměřížsku je uzavřen jeden jízdní pruh po nehodě 3 vozidel. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Letní slunovrat včera zahájil období, na které se většina z nás těšila, tak vítejte, milí posluchači, do pondělí s datem 22. června. Přejeme si dobré ráno, Pavlám posílám gratulaci k svátku a doufám, že nám bude spolu dobře taky na samotném startu nového týdne. Miloš Bírka otevře nabídku nestárnoucích písniček a já už chystám pravidelnou porci zajímavé historie do kalendária. Teď je 5 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 22. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1480 se na Moravě začala používat čeština na místo latiny při zápisu do zemských desek. Kuriozita, Morava v užívání češtiny předběhla Čechy o 15 let. Jednou větou rok 1846 Adolf Sax si nechal patentovat hudební nástroj saxofon. V roce 1898 se narodil spisovatel Remarque. Patří k nejčtenějším autorům 20. století. Jeho nejslavnějším dílem je román Na západní frontě klid, který vyšel knižně poprvé v roce 1929. Sugestivně napsané dílo, líčící na základě autorových vlastních prožitků hrůzy první světové války očima mladičkého vojáka a zbavující čtenáře jakýkoliv iluzí o válečných hrdinstvích, zaznamenalo celosvětový úspěch. Pokračujeme letopočtem 1927, kdy se v časopise Pestrý týden poprvé objevila postavička Ferdy Mravence, kreslíře a spisovatele Ondřeje Sekory. A na závěr se vrátíme přesně 45 let zpět. V roce 1981 začalo natáčení seriálu Návštěvníci v Pelhřimově v místním hotelu.
1: Český rozhlas Zlín,

0: V rytmu deště Jason Donovan, před 2 minutami bylo 5:45. Dobré pondělní 22. červnové ráno.
1: Počasí.
0: Podíváme se nejdřív na teplotní škálu. Meteorologické stanice nám dodali tyto údaje. 18 stupňů v Kroměříži, ve Starém městě, taky Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Zlín, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Rožnov pod Radhoštěm naměřili stejně, tedy 18 stupňů. 20 stupňů, a to je prozatím vrchol, v regionu v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem. 17 stupňů hlásí Hošťálková, Vizovice, Bojkovice a Vsetín. 16 stupňů, to je hodnota v Luhačovicích, ve Strání a v Horní Bečvě. Velké Karlovice uvádějí společně se Štítnou nad Bláří v těchto chvílích 15 stupňů. Dnes bude obloha skoro jasná až polojasná, teď ráno je tu možnost zvětšené oblačnosti s malou možností přeháněk, spíše na Vsetínsku. V průběhu dne občas oblačno, hlavně odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku výjimečně kolem 27. Slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr, povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích a budou později večer zase většinou mírně nepříznivé, jinak přes den dobré. Bio zátěž střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
2: Bercové vředy, dekubity nebo třeba diabetická noha. Nehojící se rány postihují 10 000 Čechů. Léčba je bolestivá, dlouhodobá a nákladná. Kateřina Palinčáková z nemocnice Agel z Valašského Meziříčí je zakladatelkou specializovaného týmu hojení chronických ran. Přijala pozvání do poradny pro zdraví a bude tu i pro vaše dotazy. Už 24. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řidiči ve Zlíně musí od dnešního rána počítat s omezeními na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u kolektivního domu. Ve směru od městských lázní do centra jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odbočovací pruh k budově Centroprojektu. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky, současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže, která tlumí nárazy a chrání před úrazy při pádu z výšky. Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy na národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. V našem regionu dnes očekávejte skoro jasno až polojasno, zpočátku i s možností přeháněk. V průběhu dne se vyvine oblačno a později přijdou lokální přehánky nebo bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 15 stupni, nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zvýšenou opatrností jeďte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. V úseku u Bezměrova na Kroměřížsku je uzavřen jeden jízdní pruh po nehodě tří vozidel. Dále se srazila dvě osobní auta na Jasenické ulici ve Vsetíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco ryla a říkali jí Clementine.

0: Český rozhlas. Hodinu po hodině, den za dnem, už 103 let. Společně jsme Český rozhlas. Byli jsme s vámi, když to bylo zapotřebí.
1: Přátelé, opět se vám vracíme z Gottwaldovského studia, jak jsme slíbili.
2: A já bych ti dovolil přivítat do mikrofonu také známou osobnost celé republice, inženýra Miroslava Zikmunda.
1: Nedáme se vyprovokovat k žádným protiakcím, které by neměly smysl. Každá kapka krve, každý lidský život je naprosto zbytečný a nic by to nevyřešil.
0: Stále jsme s vámi vždy, když nás potřebujete.
3: Na Rožnovské Bečvě platil od odpoledne třetí povodňový stav a od vylití ji večer dělilo jen několik desítek centimetrů.
4: Město Uherské Hradiště právě vyhlašuje třetí povodňový stupeň.
5: Jeden pán je pohřešovaný, tady 54 let, ten spadl na horním konci do potoka.
6: Takže všichni po proudu se snažili ho zachytit, ale nepodařilo se to.
3: Rožnovská Bečva, na které dosud platil třetí povodňový stav, se před několika desítkami minut vylila ze svého koryta.
7: Při té poslední povodni vlastně praskla hráz a veškerá voda šla do Kněžpole a zaplavila celou vesnici, takže z toho máme obavy velké.
0: Jsme s vámi, abyste byli ve spojení s ostatními.
8: S rozhlasem získávám zajímavé a potřebné informace a přemýšlím o nich. Jako nevidomá si vážím jeho blízkosti v každém okamžiku. Díky Českému rozhlasu Studio Zlín má komunita nevidomých prostor zapojit se do společenského dění v regionu a dát o sobě vědět. Vážíme si toho. Vaše Dagmar Filgasová, členka předsednictva Evropské unie nevidomých.
0: A umíme toho mnohem víc. Třeba vás rozesmát.
9: Můj sen a plán, to vždycky opakuju, byl doštudovat JAMU, získat angažmá ve Zlínském divadle. Jak bych řekl uvolněně, kdo neměl zlíňačku, neví, co je láska.
0: Společně jsme Český rozhlas. I v regionech, všude tam, kde žijete. Děkujeme. Váš Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Za malý okamžik bude 6:45. Zdravím na vlnách Českého rozhlasu Zlín a než se pustím do krátké předpovědi, nahlížím na ranní teploty. 18 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, taky Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Rožnov pod Radhoštěm mají stejnou hodnotu 18 stupňů. 20 hlásí Holešov a Bystřice pod Hostýnem, 17 stupňů vidím teď v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Bojkovicích a ve Vsetíně. 16 stupňů, to je hodnota v Luhačovicích, ve Strání a v Horní Bečvě. Velké Karlovice uvádějí aktuálně stupňů 15. Dnes bude obloha skoro jasná až polojasná. Ráno je tu i možnost zvětšené oblačnosti s malou možností přeháněk spíše na Vsetínsku. V průběhu dne občas oblačno, hlavně odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku výjimečně kolem 27. Slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, což se zopakuje později večer, jinak by měly být ale dobré. Biozátěž střední na dvojce.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes je 22. Od začátku června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž byste třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude Josef Mareš.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Převrácený kamion blokuje dopravu na dálnici D1 u Kroměříže. Ve Valašském Meziříčí dnes jednají zastupitelé města. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes zahájili jednodenní výstražnou stávku. Dnes očekávejte skoro jasno až polojasno s možností přehánek a nejvyšší teploty dnes dosáhnou až 31 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Ve Valašském Meziříčí dnes jednají zastupitelé. Na programu mají téměř 30 bodů. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše mají na stole důležité vyhlášky i prodeje pozemků.
3: Budou například schvalovat vyhlášku o zákazu ohňostrojů na území města jeho místních částí, finanční podporu na rekonstrukce a výstavbu výtahů v bytových domech v rámci unikátního dotačního programu města Mobilita, či záměr na prodej stavebních pozemků v Bínině a na Juřince, nebo budou rozhodovat o vyhlášení dotačních programů pro rok 2027.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenají ve vysílání obou médií.
4: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
5: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
4: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
6: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech.
4: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
7: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes čekejte skoro jasno až polojasno. V průběhu dne se vyvine oblačno a později přijdou lokální přehánky nebo také bouřky. Aktuální teploty se pohybují mezi 20 a 15 stupni a nejvyšší teploty přes den dosáhnou 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dálnice D1 je uzavřena v úseku mezi Kroměříží a Kojetínem po nehodě kamionu s dodávkou. Ve směru na Zlín projedete jedním jízdním pruhem. Pozor si dejte také na Jasenické ulici ve Vsetíně, kde se srazila dvě vozidla. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je tu nový týden, přání dobrého rána posílá přes vlny Českého rozhlasu Zlín taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, na pondělním startu. Meteorologové nám předpovídají další horký den, tak ještě otevřeme okna, dokud to má smysl, a proženeme letní vánek interiérem. Dnes je 22. června, svátek oslaví Pavly a já už chystám kalendárium, kde se podíváme hned po písničce Hany Zagorové do zajímavé historie. Teď je 6 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 22. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1480 se na Moravě začala používat čeština na místo latiny při zápisu do zemských desek. Kuriozita, Morava v užívání češtiny předběhla Čechy o 15 let. Jednou větou, rok 1846, Adolf Sax si nechal patentovat hudební nástroj saxofon. V roce 1898 se narodil spisovatel Remarque. Patří k nejčtenějším autorům 20. století. Jeho nejslavnějším dílem je román Na západní frontě klid, který vyšel knižně poprvé v roce 1929. Sugestivně napsané dílo, líčící na základě autorových vlastních prožitků hrůzy první světové války očima mladičkého vojáka a zbavující čtenáře jakýkoliv iluzí o válečných hrdinstvích, zaznamenalo celosvětový úspěch. Pokračujeme letopočtem 1927, kdy se v časopise Pestrý týden poprvé objevila postavička Ferdy Mravence, kreslíře a spisovatele Ondřeje Sekory. A na závěr se vrátíme přesně 45 let zpět. V roce 1981 začalo natáčení seriálu Návštěvníci v Pelhřimově v místním hotelu. Tolik z kalendária, jdeme zpátky do regionu. V Krhové u Valašského Meziříčí začal dobročinný samosběr levandule. Pole vysadili manželé, kteří chtěli přinést na Valašsko kousek Provence a také pomoci lidem s nemocí motýlých křídel. Vypravíme se tam za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Za necelé dvě minuty bude čtvrt na sedm. Vítáme se do pondělí 22. června. Dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín. Popularita samosběru je v Česku na vzestupu. Kromě jahod nebo zeleniny můžou lidé sbírat třeba také levanduly. Kousek Provence a pole plné fialového kvítí najdou například v Krhové u Valašského Meziříčí. Samosběr, který tam začal o víkendu, navíc pomůže lidem s nemocí motýlých křídel.
1: Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté, tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít tři barvy.
2: Říká s úsměvem Iva, která teď stříhá jednotlivé stonky levandule. Jak je vybíráte?
1: Vybírám je podle velikosti květu.
2: Ve stejném řádku jsou také dvě kamarádky, Marcela a Lenka. Tak máte už úplně plnou dlaň té levandule, Lenko?
3: Skoro, ale snažím se ještě víc jako natrhat.
2: Krásně to voní
3: a doufám, že to v domácnosti tak jako na moly nebo já nevím, šatní moly, že to provoní a že to pomůže.
2: Pomůže to nejen vám, ale taky dobré věci.
3: Samozřejmě.
2: Už jste hodila do kasičky těch 50 korun?
3: Zbírám, tak hodím. Dám penízky, dám.
2: Říká s úsměvem Lenka a pokračuje ve stříhání. Její kamarádka má bedinku a v ní má několik stonků. Na co tu levanduli použijete? Půjde to do nějakých sáčků nebo třeba do vázy?
4: Sušené kytičky do vázy, to je doslova terapeutická bylina, takže i to sbírání, i ta ozdoba navíc, výtěžek jde na dobrou akci, takže to je, tam jsou samé pozitiva.
2: Na políčko přichází další lidé, já se ale přesunuji za majitelkou pole Zlatou Martinkovou, která stojí ve stánku a prodává lidem nejrůznější produkty z levandule. Lidé sbírají, má to ale určitá pravidla.
5: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky. Nevzali to jako kdyby šmahem, tu celou rostlinu prostě nevzali a neustřihli jako celou, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda, protože tím, když někdo přijde a celou tu rostlinku takto vlastně vezme, tak tím pádem vlastně za těch 14 dní už na té rostlince nic nebude. Když někdo vezme stonek po stonku, tak za těch 14 dní tam zase na té rostlince ještě nějaké ty květy budou.
2: Tady je teď docela plno, lidé skoro nejdou vidět, protože ta levandule je už vysoká. Můžou se tady na políčko vracet i v dalších dnech?
5: Můžou určitě, ten samosběr bude trvat určitě do půlky července v podstatě, protože vlastně ta levandule postupně vykvétá, takže pořád vlastně na tom políčku bude co trhat a co sbírat a my budeme strašně rádi, když to lidé vlastně pozbírají a když tím jako pomůžou nám i té nadaci.
2: Příspěvek ve výši 50 korun mohou lidé hodit do kasičky nad levandlovým polem, najdou ho v Krhové na Vsetínsku u místního hřbitova. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v Městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
6: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Pokračujeme podrobnou analýzou počasí, poslechneme si, jaký scénář nabídne úvod nového týdne. Proto volám do Brna, kde má pro nás všechny informace připravené meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Nejdřív se, jako vždycky, podíváme na současný stav. Jak hodnotíte pondělní ráno ve Zlínském kraji?
1: A většinou je teď spíše více oblačnosti, často polojasno nebo oblačno, a na severu kraje možná i spíše skoro zataženo. Teploty se pohybují mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Jak vychází pondělí v celkovém pohledu? Je před námi letní a slunečný den?
1: Přesně tak, obloha dnes bude jasná až polojasná, v průběhu dne bude občas oblačno a odpoledne a večer se můžou vytvořit lokální přehánky a případně i bouřky a ty teploty ty by dnes měly vyšplhat mezi 28 až 31 stupňů Celsia. Na Vsetínsku výjimečně zůstanou kolem 27 stupňů Celsia a k tomu bude vát často mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Ještě prosím, malý doplněk, číslo do biozátěže.
1: A ta bude dnes na stupni číslo 3 na většině území a na Vsetínsku zůstane na stupni číslo 1, tedy na mírné zátěži.
0: Jdeme dál, zítřek nabídne podobný průběh, máme se připravit na vysoké teploty a modrou oblohu taky v úterý?
1: Ano, můžeme se připravit, zítra už by to mělo být bez srážek, ale na obloze tu zůstane podobné jak dnes, tedy jasno, skoro jasno, polojasno, v průběhu dne se občas může opět udělat oblačno, zítřejší teploty by měly být ty maximální mezi 26 a 29 stupni Celsia, to znamená o trošičku nižší než ty dnešní.
0: Když se podíváme dál, do prostřed týdne, jaké jsou vyhlídky na středu, čtvrtek, naznačme si další průběh.
1: Tam už se zase začne zpátky oteplovat, ty teploty budou postupně růst, středeční maxima očekáváme mezi 27 a 31 stupni Celsia, ty čtvrteční už zase mezi 28 a 32 stupni Celsia a ty ranní teploty, ty zatím zdá se zůstanou kolem 15 stupňů Celsia, ale postupně by se i ty ranní minimální teploty měly zvedat.
0: A ještě teplotní anomálie, přímo rekordy. Podívejte se prosím, Báro, do archivních záznamů na 22. červen ve Zlínském kraji. Jaká čísla a letopočty nabídnete?
1: Tak ten maximální nebo nejteplejší 22. červen je z roku 1933 a ta maximální teplota byla naměřena ve Zdounkách na Kroměřížsku a teploměr ukázal 38 stupňů Celsia. Naopak minimum pochází z roku 1929 z Loučky na Vsetínsku a teplota tam nebo teploměr tam spadl ke 2 stupňům a 1 desetině, ale nad nulou.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Jednání začíná v 15 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podle mluvčí Jany Raškové budou projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat budou třeba i o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem. Uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit od počatí a naplánovat si na trase zastávky. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4:0 a posunuli se do čela skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2:2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3:1 nad Novým Zélandem. Írán předtím remizoval s Belgií 0:0. Obloha dnes bude v našem regionu skoro jasná až polojasná. V průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokální přehánky nebo také bouřky. Teploty jsou v této chvíli mezi 21 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kolony vozidel se tvoří na dálnici D1 u Kroměříže. Dálnice je tam ve směru na Brno uzavřena po nehodě kamionu. Dvě osobní auta bourala na ulici Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Dvě auta měla nehodu také na Jasenické ulici ve Vsetíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní už pokračuje naše ranní vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Motoristům přejeme za volant klidnou jízdu, posluchačům, kteří se právě probudili, dobré ráno. Dnes je pondělí 22. června. Na hodinách 6:30 a bezmála 3 minuty.

0: 9 minut po půl sedmé na vlnách Českého rozhlasu Zlín se vítáme do 22. června. Hezké pondělní ráno. Modernizací dvou dalších křižovatek ve Zlíně pokračuje tento týden firma Cross. Jedna z nich je u kolektivního domu, nad kterým navíc současně začne oprava křižovatky u lázní. Na příjezdu do Zlína v tomto směru tak hrozí komplikace. Z místa se do našeho ranního vysílání přihlásí, jak máme domluveno, reportér David Jabůrek, a to v 7 hodin 20 minut. Dnešní dopolední poradna bude patřit skalničkám, odolným rostlinám, které svou krásou zdobí nejednu zahradu. Hostem bude Michal Klácel, předseda zlínského klubu skalkařů. Pokud máte ohledně skalniček nějaký dotaz, napište nám ho třeba hned teď na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz. Na odpovědi se můžete potom těšit po 11. hodině. A já už za chvíli přidám počasí, krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, teď se v našem kraji pohybují mezi 16 a 21 stupni. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno. Hlavně odpoledne a večer je tu možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku výjimečně kolem 27. Slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď většinou mírně nepříznivé, což se pravděpodobně zase zopakuje večer. Jinak by měly být dobré, biozátěž vysoká na Trojce, Vsetínsko, jak jsme slyšeli, má pouze první, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas. Hodinu po hodině, den za dnem, už 103 let. Společně jsme Český rozhlas. Byli jsme s vámi, když to bylo zapotřebí.
1: Přátelé, opět se vám hlásíme z Gottwaldovského studia, jak jsme slíbili.
2: A já bych ti dovolil přivítat do mikrofonu také známou osobnost celé republice, inženýra Miroslava Zikmunda.
1: Nedáme se vyprovokovat k žádným protiakcím, které by neměly smysl. Každá kapka krve, každý lidský život je naprosto zbytečný a nic by to nevyřešilo.
0: Stále jsme s vámi vždy, když nás potřebujete.
3: Na Rožnovské Bečvě platil od odpoledne třetí povodňový stav a od vylití ji večer dělilo jen několik desítek centimetrů.
4: Město Uherské Hradiště právě vyhlašuje třetí povodňový stupeň.
5: Jeden pán je pohřešovaný, tady 54 let, ten spadl na horním konci do potoka.
6: Takže všichni po proudu se snažili ho zachytit, ale nepodařilo se to.
3: Rožnovská Bečva, na které dosud platil třetí povodňový stav, se před několika desítkami minut vylila ze svého koryta.
7: Při té poslední povodni vlastně praskla hráz a veškerá voda šla do Kněžpole a zaplavila celou vesnici, takže z toho máme obavy velké.
0: Jsme s vámi, abyste byli ve spojení s ostatními.
8: S rozhlasem získávám zajímavé a potřebné informace a přemýšlím o nich. Jako nevidomá si vážím jeho blízkosti v každém okamžiku. Díky Českému rozhlasu Studio Zlín má komunita nevidomých prostor zapojit se do společenského dění v regionu a dát o sobě vědět. Vážíme si toho. Vaše Dagmar Tilgasová, členka předsednictva Evropské unie nevidomých.
0: A umíme toho mnohem víc. Třeba vás rozesmát.
9: Můj sen a plán, to vždycky opakuju, byl doštudovat JAMU, získat angažmá ve Zlínském divadle. Jak bych řekl uvolněně, kdo neměl zlíňačku, neví, co je láska.
0: Společně jsme Český rozhlas. I v regionech, všude tam, kde žijete. Děkujeme. Váš Český rozhlas Zlín.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: Dopravní omezení čekají ode dneška řidiče v centru Zlína. V Krhové u Valašského Meziříčí začal samosběr levandule. Nedělní demonstrace Milionu chvilek byla podle Klempíře o penězích, ne o nezávislosti. Dnes bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 31 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řidiči ve Zlíně musí od dnešního rána počítat s omezeními na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u kolektivního domu. Ve směru od městských lázní do centra jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odbočovací pruh k budově centroprojektu. Změny se dotknou také chodců, říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
8: Co se týče chodců, tak ti budou mít opět vymezený náhradní přechod a v celé křižovatce bude vlastně náhradní inteligentní signalizace.
7: Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech 45 zlínských křižovatek a přechodů. Hotovo má být nejpozději letos na podzim. Přes 1000 rostlin levandule lékařské vysadili dobrovolníci na poli v Krhové na Vsetínsku. Lidé si tam levanduly můžou natrhat sami. Když přispějí do kasičky nebo naskenují QR kód, podpoří navíc lidi s nemocí motýlých křídel.
9: Kytičku z levandule. Si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy.
10: Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
11: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda.
10: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbil voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Součástí delegace chce být prezident Petr Pavel. Vláda ale zatím byla proti. Pavel to vnímá jako bránění výkonu svých povinností a je připravený podat kvůli tomu kompetenční žalobu. Podle Babiše ale prezident Česko v zahraničí opakovaně reprezentuje na jiných akcích a vláda mu tak v ničem nebrání.
6: Počasí.
7: Obloha dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná, v průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokální přeháňky nebo také bouřky. Teploty jsou v této chvíli mezi 21 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 31 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: Se zdržením počítejte na dálnici D1 u Kroměříže. Ve směru na Brno je dálnice uzavřena po nehodě kamionu. Dále si dejte pozor na nehodu dvou vozidel na ulici Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Opatrní buďte také na silnici 50 u Drslavic na Uhersko-Hradišťsku, kde máme hlášenou zvěř na vozovce. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
6: Zelená vlna Známe lepší cestu.
3: Minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadů, případně jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka pracovníků, kteří tímto protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce zhrneme za chvíli. Já vás, milí posluchači, zdravím na startu nového týdne a přeju dobré ráno k datu 22. června. Teď je 7 hodin a 5 minut.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes 22. června vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Za malý okamžik bude 7:45.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 18 a 23 stupni. Obloha bude skoro jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, hlavně odpoledne a večer je tu možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku výjimečně kolem 27. Slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což by se později večer mělo zopakovat, jinak přes den by ale měly být dobré. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko má jedničku, zátěž mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: S modernizací dvou dalších křižovatek ve Zlíně pokračuje tento týden firma Cross. Jedna z nich je u kolektivního domu, nad kterým navíc současně začne oprava křižovatky u Lázní. Na příjezdu do Zlína v tomto směru tak hrozí komplikace. Více probereme už za chvíli s naším reportérem Davidem Jabůrkem.
2: Šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního Newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Za 10 minut bude 7:30. Na příjezdu do centra Zlína od Kudlova a Provodova začnou tento týden dopravní omezení. Dělníci tam budou opravovat hned a pracovat na dvou křižovatkách. Jak to ovlivní dopravu, teď proberu s reportérem Davidem Jabůrkem, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Já teď stojím u křižovatky ulic Štefánikova a Osvoboditelů, tedy u Zlínského kolektivního domu, kde dnes mají začít dělníci pracovat na modernizaci křižovatky. Zatím fungují klasické semafory, řidiči ale musí zřejmě v průběhu dne počítat s náhradními semafory s upravenými intervaly. Navíc od městských lázní do centra budou zúžené jízdní pruhy a odbočovací pruh k budově centroprojektu bude zrušený. Změny se pak dotknou také chodců, popisuje vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
2: Co se týče chodců, tak ti budou mít opět vymezený náhradní přechod a v celé křižovatce bude vlastně náhradní inteligentní signalizace.
1: O víkendu začala také modernizace křižovatky Přímé a nábřeží za Albertem v místní části Prštné. To vše je součástí projektu za 220 milionů korun, při kterém se modernizuje 45 křižovatek ve Zlíně. Práce na všech by měly být hotové nejpozději letos na podzim.
0: Co druhá ze zmíněných křižovatek?
1: Ve druhém případě jde o křížení Hradské a Osvoboditelů přímo u lázní. Dnes tam začnou přípravné práce, v pátek odpoledne, tedy současně se začátkem školních prázdnin, pak mají začít dopravní omezení. Ulice Hradská bude u křižovatky úplně zavřená, nepůjde jí tak projet, ale pouze se na jejím konci ve směru od kongresového centra vytočit a zaparkovat v ní. Na silnici od Kudlova do centra Zlína pak bude u lázní fungovat po celou dobu prací kyvadlový provoz a v samém závěru dojde na úplnou dvoudenní uzavírku této silnice. Práce by podle předpokladů měly trvat do konce srpna.
0: Zejména na příjezdu do Zlína lze očekávat zdržení. Jak se budou moci řidiči místu vyhnout?
1: Tak pro cestování z okolních obcí se půjde dát do Zlína dostat přes Březnickou kolem zimního stadionu anebo přes místní část Jaroslavice. Těsně před omezením pak bude možné odbočit taky do ulice Na Požáře, ve které bude jednosměrný provoz kvůli stavbě otočen tak, aby se řidiči mohli dostat do krajského města také kolem Kudlovské přehrady.
0: Připomeň ještě, Davide, prosím, další dopravní omezení ve Zlíně.
1: Ano, silničáři v minulém týdnu dokončili opravy silnice 1/49 u Lídlu. Od 1. července se po této silnici přesunou do místní části Louky k Ternu a v každém směru tam půjde projet jen jedním jízdním pruhem.
0: Tento týden začnou stavbaři pracovat na křižovatce u Zlínských lázní. Dnes navíc začíná modernizace navazující křižovatky u kolektivního domu. Informace o tom přinesl reportér Českého rozhlasu Zlín David Jabůrek. Díky a hezký den.
1: Díky a naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: Zprávy přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Ve Valašském Meziříčí dnes budou jednat zastupitelé. Na programu mají téměř 30 bodů. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše mají na stole důležité vyhlášky i prodeje pozemků. V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se mohou i za jasného počasí. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, například deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila. Obloha bude dnes ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná, v průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokálně přehánky nebo také bouřky. Teploty jsou v této chvíli mezi 21 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Po nehodě kamionu na dálnici D1 je provoz ve směru na Brno veden objízdnou trasou. Počítejte tam se zdržením až 20 minut. Dvě osobní auta bourala v ulici Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za chvíli navážeme kulturou, podíváme se do seznamu akcí, které doprovodí úvod nového týdne. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Příjemné vstávání si přejeme do 22. června.

0: Za 5 minut bude 7:45. Stále posloucháte Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pondělního rána a jdeme za kulturou. Putovní výstavu s názvem Svět kostiček, která nabídne desítky originálních modelů ze stavebnice Lego, můžete od dneška navštívit v muzeu Zubří na Vsetínsku. Návštěvníci uvidí vlaky a kolejiště, technické modely, stroje i další propracované stavby sestavené z tisíců kostek. Součástí výstavy je také dětská herna, kde si mohou malí návštěvníci sami stavět a rozvíjet svou fantazii. Expozice je v muzeu Zubří, otevřená dnes v čase 14 až 18 hodin. První cyklistická výjížďka se Sokolem Kroměříž se uskuteční už dnes odpoledne. Zkrátka, nasedněte na kolo a vydejte se společně s partou přátel na kole z Kroměříže do Otrokovic a zpět. Na akci je vítán každý, bez rozdílu věku a cyklistických dovedností, pojede se pohodovým tempem z letiště Kroměříž na Štěrkáč v Otrokovicích, kde si zájemci mohou dopřát třeba zmrzlinu. Sraz účastníků jízdy na letišti v Kroměříži o 16:30. Městské divadlo Zlín láká na hraní pod širým nebem. Takzvanou letní scénu můžete na nádvoří divadla navštívit i dnes. Diváci se mají na co těšit, uvidí totiž oblíbenou detektivní komedii Splašené nůžky. Co zvláštního se tam bude dít, zjistíte, když dnes večer přijdete. Začátek je v 19 hodin. Více informací nejenom o kulturním dění v našem kraji najdete na webu zlin.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď tentokrát otevřu ranním stavem regionu. 21 stupňů vidím v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Vizovicích a ve Strání. 22 stupňů to je právě teď stav ve Starém Městě, 23 hlásí Holešov. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, dál taky Štítná nad Bláří, momentálně uvádějí 18 stupňů. Když se podíváme na Zlín, Luhačovice, Vsetín, Valašskou Senici, Velké Karlovice a Horní Bečvu, tady je to stejná hodnota 19 stupňů, 20 pak v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Celková předpověď nás připravuje na velmi teplé počasí s možností bouřek, když to trošku rozvedu. Obloha bude skoro jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, hlavně odpoledne a večer je tu možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Vsetínsku výjimečně kolem 27. Slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím, teď ráno a vypadá to ještě možná část dopoledne, většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, což se později večer zopakuje, jinak ale přes celý den by měly být dobré. Biozátěž vysoká na trojce, Vsetínsko počítá s jedničkou, zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dvě změny hned na úvod závodu připravili pořadatelé letošní Barum Rally Zlín. O co jde, to od nás uslyšíte za okamžik.
2: Český rozhlas. Hodinu po hodině, den za dnem, už 103 let. Společně jsme Český rozhlas. Byli jsme s vámi, když to bylo zapotřebí.
3: Přátelé, opět se vám hlásíme z Gottwaldovského studia, jak jsme slíbili.
4: A já bych ti dovolil přivítat do mikrofonu také známou osobnost celé republice, inženýra Miroslava Zikmunda.
3: Nedáme se vyprovokovat k žádným protiakcím, které by neměly smysl. Každá kapka krve, každý lidský život je naprosto zbytečný a nic by to nevyřešilo.
2: Stále jsme s vámi vždy, když nás potřebujete.
5: Na Rožnovské Bečvě platil od odpoledne třetí povodňový stav a od vylití ji večer dělilo jen několik desítek centimetrů.
6: Město Uherské Hradiště právě vyhlašuje třetí povodňový stupeň.
7: Jeden pán je pohřešovaný, tady 54 let, ten spadl na horním konci do potoka.
8: Takže všichni po proudu se snažili ho zachytit, ale nepodařilo se to.
5: Rožnovská Bečva, na které dosud platil třetí povodňový stav, se před několika desítkami minut vylila ze svého koryta.
9: Při té poslední povodni vlastně praskla hráz a veškerá voda šla do Kněžpole a zaplavila celou vesnici, takže z toho máme obavy velké.
2: Jsme s vámi, abyste byli ve spojení s ostatními.
10: S rozhlasem získávám zajímavé a potřebné informace a přemýšlím o nich. Jako nevidomá si vážím jeho blízkosti v každém okamžiku. Díky Českému rozhlasu Studio Zlín má komunita nevidomých prostor zapojit se do společenského dění v regionu a dát o sobě vědět. Vážíme si toho. Vaše Dagmar Zilgasová, členka předsednictva Evropské unie nevidomých.
2: A umíme toho mnohem víc. Třeba vás rozesmát.
11: Můj sen a plán, to vždycky opakuju, byl doštudovat JAMU, získat angažmá ve Zlínském divadle. Jak bych řekl uvolněně, kdo neměl zlíňačku, neví, co je láska.
2: Společně jsme Český rozhlas. I v regionech, všude tam, kde žijete. Děkujeme. Váš Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut do 8 hodiny, dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Máme 22. června. Dva měsíce před startem automobilové Barum Rally Zlín odhalili pořadatelé podobu letošního závodu. Na dvě asi nejvýznamnější změny oproti předchozím letům dojde hned v úvodu soutěže. První se bude týkat už tradiční noční rychlostní zkoušky v centru Zlína, kterou v pátek 14. srpna závod odstartuje.
1: Noční rychlostní zkouškou přímo v centru Zlína odstartuje Barum Rally i letos. Oproti předchozím rokům to ale bude o hodinu dřív. Jak vysvětluje ředitel závodu Jan Regner, důvod je hlavně to, aby RZ-ta o hodinu dřív taky skončila.
2: Tím, že to startovní pole je hodně početné, tak jsme se dostali v loňském roce až někde kolem půlnoci s těma nejlepšíma jezdcema. To se na nás a myslím, že i na spoustu zlínských obyvatel zdálo trošku později, tak jsme si říkali, dáme to do té dřívější hodiny, takže by ten konec měl být někde kolem 23:15, což se nám zdá rozumné.
1: Z pohledu závodníků toto rozhodnutí vítá současný lídr českého šampionátu Dominik Stříteský. A to díky hodině spánku navíc.
3: Se to nezdá, člověk si řekne, že závodí pátek večera dva dny, ale ono to všechno začíná už v úterý testem. Bývá to všechno v horku, takže to tělo dostává od začátku zabrat, do toho nějaké nervy a takhle všechno pracuje. Takže člověk vlastně, když má podávat ten výkon, tak je nejslabší, když to takhle řeknu blbě, takže určitě každá ta hodina spánku je důležitá.
1: Hodina spánku se bude hodit i kvůli dalšímu programu. V sobotu ráno se totiž v minulých letech jezdila rychlostní zkouška Březová v okolí Slušovic. Ta měla mezi piloty pověst nejsnadnější části Barum Rally.
3: Klasicky na rozehřátí v sobotu ráno, pak přišel vždycky nějaký bunč nebo něco, kde prostě už to byl záhul, ale člověk neskočil hnedka do toho nejtěžšího. Letos to bude asi jinak, takže stejně se s tím musíme poprat.
1: Slovo asi mohl Stříteský vynechat. Organizátoři totiž skutečně Březovou z programu vyřadili a hned v sobotu ráno se posádky vydají na náročnější rychlostní zkoušku nazvanou Pohořelice.
2: Vybrání právě té rychlostní zkoušky Pohořelice bylo důležité pro nás i z toho pohledu, že teďka předseda organizačního výboru a dřív ředitel rally táta Miloš Regner, tak ten začínal na této rychlostní zkoušce jako vedoucí RZ-ty na třetím ročníku.
1: Vysvětluje ředitel Jan Regner s tím, že letošní ročník Barum Rally bude polojubilejní 55. a i proto chce odkazovat na historii. Celkově piloty čeká v polovině srpna 206 závodních kilometrů. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hřiště v Uherskohradištských rybárnách budou mít nový povrch i sportovní vybavení. Zlínský kraj přispěje na vznik 11 filmů 14 milionů korun. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s Otou Klempířem. Během dneška bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a nejvyšší teploty dosáhnou 31 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky. Současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže, která tlumí nárazy a chrání před úrazy při pádu z výšky. Modernizací projde také sousední sportovní hřiště, popisuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Současný asfaltový povrch bude vyměněn také za litou pryžovou plochu. Hřiště bude nově nalajnováno a doplněno o nové sportovní prvky, konkrétně dvě multibranky na fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše, sloupky na volejbal a nohejbal a lavice pro uskladnění sloupků a sportovního vybavení.
1: Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice.
1: Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů se dnes sejde se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Od 1. července se tam má přesunout část útvaru, který se věnuje národnostním menšinám. Se změnou nesouhlasí sami zaměstnanci i odbory. Na ministerstvech podle nich přijdou o nadrezortnost, která je pro jejich agendu klíčová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta kritiku odmítá. Podle ní se útvary na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví.
2: Sport.
1: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a zhodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila rodačka z Bystřičky na Vsetínsku Linda Nosková jen o pozitivech.
5: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sebe čekat, po soupeřek a vlastně od všech okolností okolo.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude obloha skoro jasná až polojasná, v průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokální přeháňky nebo bouřky. Teploty jsou v této chvíli mezi 23 a 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po nehodě kamionu na dálnici D1 je provoz ve směru na Brno veden objízdnou trasou. Počítejte tam se zdržením až 20 minut. Dále měla nehodu dvě osobní auta v ulici Štěpánov ve Valašském Meziříčí. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krhové u Valašského Meziříčí začal dobročinný samosběr levandule. Pole vysadili manželé, kteří chtěli přinést na Valašsko kousek Provence a také pomoci lidem s nemocí motýlých křídel. Vypravíme se tam za chvíli a pak změníme téma. 10 příběhů pamětníků, 10 školních týmů a výsledných 10 reportáží. Projekt Příběhy našich sousedů organizace Postbellum propojil žáky základních škol s pamětníky druhé světové války nebo kolektivizace a pomohl také zaznamenat jejich životní příběhy pro další generace. Reportáž z prezentace výsledků přineseme před 8:30. Teď je 8:06, od mikrofonu stále zdraví a dobré pondělní ráno přeje Petr Uhřík.
2: Český rozhlas Zlín. Jsem

0: 8 hodin 9 minut v kalendáři pondělí 22. června. Popularita samozběru je v Česku na vzestupu. Kromě jahod nebo zeleniny můžou lidé sbírat třeba také levanduly. Kousek, když to tak řeknu, Provence a pole plné fialkového kvítí najdou například v Krhové u Valašského Meziříčí. Samozběr, který tam začal o víkendu, navíc pomůže lidem s nemocí motýlých křídel, což si hned vysvětlíme.
1: Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy.
2: Říká s úsměvem Iva, která teď stříhá jednotlivé stonky levandule. Jak je vybíráte?
1: Vybírám je podle velikosti květu.
2: Ve stejném řádku jsou také 2 kamarádky, Marcela a Lenka. Tak máte už úplně plnou dlaň té levandule, Lenko?
3: Skoro, ale snažím se ještě víc jako natrhat.
2: Krásně to voní.
3: Krásně to voní a doufám, že to v domácnosti taky jako na moly, nebo já nevím, šatní moly, že to provoní a že to pomůže.
2: Pomůže to nejen vám, ale taky dobré věci.
3: Samozřejmě.
2: Už jste hodila do kasičky těch 50 korun?
3: Zbírám, tak hodím. Dám penízky, dám.
2: Říká s úsměvem Lenka a pokračuje ve stříhání. Její kamarádka má bedinku a v ní má několik stonků. Na co tu levanduli použijete? Půjde to do nějakých sáčků nebo třeba do vázy?
4: Sušené kytičky do vázy. To je doslova terapeutická bylina, takže i to sbírání, i ta ozdoba navíc. Výtěžek jde na dobrou akci, takže to je, tam jsou samé pozitiva.
2: Na políčko přichází další lidé. Já se ale přesunuji za majitelkou pole Zlatou Martinkovou, která stojí ve stánku a prodává lidem nejrůznější produkty z levandule. Lidé sbírají. Má to ale určitá pravidla.
5: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky. Nevzali to jako kdyby šmahem, tu celou rostlinu prostě nevzali a neustřihli jako celou, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda, protože tím, když někdo přijde a celou tu rostlinku takto vlastně vezme, tak tím pádem vlastně za těch 14 dní už na té rostlince nic nebude. Když někdo vezme stonek po stonku, tak za těch 14 dní tam zase na té rostlince ještě nějaké ty květy budou.
2: Tady je teď docela plno, lidé skoro nejdou vidět, protože ta levandule je už vysoká. Můžou se tady na políčko vracet i v dalších dnech?
5: Můžou určitě, ten samozběr bude trvat určitě do půlky července v podstatě, protože vlastně ta levandule postupně vykvétá, takže pořád vlastně na tom políčku bude co trhat a co sbírat a my budeme strašně rádi, když to lidé vlastně pozbírají a když tím jako pomůžou nám i té nadaci.
2: Příspěvek ve výši 50 korun mohou lidé vodit do kasičky nad levandlovým polem, najdou ho v Krhové na Vsetínsku u místního hřbitova. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: pokračujeme podrobnou analýzou počasí, poslechneme si, jaký scénář nabídne úvod nového týdne. Proto volám do Brna, kde má pro nás všechny informace připravené meteoroložka Bára Kučerová. Zdravím vás, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak vychází pondělí v celkovém pohledu? Je před námi letní a slunečný den?
1: Přesně tak, obloha dnes bude jasná až polojasná, v průběhu dne bude občas oblačno a odpoledne a večer se můžou vytvořit lokální přehánky a případně i bouřky a ty teploty, ty by dnes měly vyšplhat mezi 28 až 31 stupňů Celsia. Na Vsetínsku výjimečně zůstanou kolem 27 stupňů Celsia a k tomu bude vát často mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Ještě prosím, malý doplněk, číslo do biozátěže.
1: A ta bude dnes na stupni číslo 3 na většině území a na Vsetínsku zůstane na stupni číslo 1, tedy na mírné zátěži.
0: Jdeme dál. Zítřek nabídne podobný průběh. Máme se připravit na vysoké teploty a modrou oblohu taky v úterý?
1: Ano, můžeme se připravit, zítra už by to mělo být bez srážek, ale na obloze tu zůstane podobné jak dnes, tedy jasno, skoro jasno, polojasno, v průběhu dne se občas může opět udělat oblačno, zítřejší teploty by měly být ty maximální mezi 26 a 29 stupni Celsia, to znamená o trošičku nižší než ty dnešní.
0: Když se podíváme dál, do prostřed týdne, jaké jsou vyhlídky na středu, čtvrtek, naznačme si další průběh.
1: Tam už se zase začne zpátky oteplovat, ty teploty budou postupně růst, středeční maxima očekáváme mezi 27 a 31 stupni Celsia, ty čtvrteční už zase mezi 28 a 32 stupni Celsia a ty ranní teploty, ty zatím zdá se zůstanou kolem 15 stupňů Celsia, ale postupně by se i ty ranní minimální teploty měly zvedat.
0: A ještě teplotní anomálie, přímo rekordy. Podívejte se, prosím, Báro, do archivních záznamů na 22. červen ve Zlínském kraji. Jaká čísla a letopočty nabídnete?
1: Tak ten maximální nebo nejteplejší 22. červen je z roku 1933 a ta maximální teplota byla naměřena bez Dounkách na Kroměřížsku a teploměr ukázal 38 stupňů Celsia. Naopak minimum pochází z roku 1929 z Loučky na Vsetínsku a teplota tam nebo teploměr tam spadl ke 2 stupňům a 1 desetině, ale nad nulou.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Skalničky zdobí řadu zahrad. Víte ale, jak o ně správně pečovat a co jim naopak škodí? Nejen to probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už 22. června. Hostem pondělní poradny bude Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se zúčastnila závěrečné prezentace reportáží žáků základních škol ze Zlínského kraje, a to v rámci projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Abych vysvětlil, ten má za cíl zaznamenat vzpomínky pamětníků a uchovat je pro další generace. Více o projektu si poslechněte v následující reportáži.
1: Příběhy druhé světové války, kolektivizace i roku 1968 ožily ve Zlínské krajské knihovně Františka Bartoše. 10 týmů žáků ze základních škol na Zlínsku a Uherskohradišťsku tam představilo výsledky projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum. Během několika měsíců děti natáčely vzpomínky pamětníků a proměňovali je v rozhlasové reportáže, videa nebo prezentace. Právě možnost poznat historii z první ruky označují za největší přínos projektu.
2: Určitě jsme se dozvěděli něco nového, stoprocentně jsme se dozvěděli, jak to bylo v té době, co jsme se učili zatím jenom v učebnicích, a je šílené, že i nějací lidi tohle zažili.
1: Říká Denisa Toftová ze základní školy Křiby ve Zlíně, která se svými spolužáky zpracovávala příběh pamětnice Věry Vozobulové. Na stejném příběhu pracoval i Šimon Kolár. Právě to dodalo projektu výrazně osobní rozměr. Šlo totiž o příběh jeho vlastní babičky.
3: A moc děkuju, že příběhy mojí babičky budou uchovány navždy.
1: Podle pedagogů ale projekt nepřináší jen nové poznatky o historii. Děti se během několika měsíců učí spolupracovat, rozdělit si úkoly i vést rozhovory s pamětníky.
4: Děti byly úžasné, jednak zjistili zajímavosti z historie, ale myslím si, že je to spojilo i pracovně, i kamarádsky.
1: Říká učitelka ze základní školy Křiby ve Zlíně Leona Lukašíková. Výslednou práci ocenili také samotní pamětníci. Jednou z nich byla 86-letá Zdenka Kindlová, jejíž životní příběh zpracovávali žáci ze základní školy Kvítková ve Zlíně.
5: Šikovní byli opravdu, jako profesionálové. Skutečně to dobře uměli. Vzpomínky byly někdy těžký. No to bylo úplně jiný svět. Tenkrát, jak se žilo, a teď, to se nedá srovnávat.
1: Projekt Příběhy našich sousedů tak pomáhá uchovávat vzpomínky lidí, kteří byli svědky zásadních okamžiků našich dějin, a předává je dalším generacím. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Jenom doplním, že další informace o projektu najdete na webu příběhynašichsousedů.cz. 8:30 bude za 6 minut.

hrdiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řidiči ve Zlíně musí od dnešního rána počítat s omezeními na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u kolektivního domu. Ve směru od městských lázní do centra jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odbočovací pruh k budově centroprojektu. Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech 45 zlínských křižovatek a přechodů. Hotovo má být nejpozději letos na podzim. Přes 1000 rostlin levandule lékařské vysadili dobrovolníci na poli v Krhové na Vsetínsku. Lidé si tam levanduly můžou natrhat sami. Když přispějí do kasičky nebo naskenují QR kód, podpoří navíc lidi s nemocí motýlých křídel. Mendlova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, zhodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Obloha dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná. V průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokální přeháňky a nebo také bouřky. Aktuálně jsou teploty mezi 23 a 18 stupni a nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením až 20 minut počítejte na dálnici D1 u Kroměříže. Ve směru na Brno je provoz odkloněn kvůli nehodě kamionu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 9 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači,

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dálnice D1 ve směru na Brno je u Kroměříže zavřená. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Dnes bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 31 stupňů. Jsou tu dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.
3: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
2: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Jednání začíná v 15 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podle mluvčí Jany Raškové budou projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat budou třeba i o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města.
4: Zastupitelé Vsetína budou schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích. A zabývat se budou taky podporou kultury a sociální oblasti.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesun financování ze státního rozpočtu. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií. Zásahy v České televizi popisuje její mluvčí Michal Pleskot.
5: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
2: Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního vozidla třeba i ubytování pro posádku.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji obloha skoro jasná až polojasná. V průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokálně přeháňky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zdržením v řádu desítek minut počítejte na dálnici D1 u Kroměříže. Ve směru na Brno je provoz odkloněn kvůli nehodě kamionu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Příjemný poslech našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Do Ruda dnes růže stmavla pro dívenky jménem Pavla. Jenom tak či na oplátku jim teď přeju k jejich svátku. A jak denně přidám k přání dar, co není jinde k mání. Od nás k vám už zná svou trasu, je to píseň od rozhlasu. Snad i dobrou náladu vykouzlím v mém pořadu. Přeju smích a málo pláče pro každého posluchače. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdce.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Máme pondělí 22. června roku 2026, máme léto a když se podíváme do kalendáře, zjistíme, že dneska mají svátek ženy, dívky, nositelky křestního jména Pavla. Takže všem Pavlám, Pavlínkám, Pavluškám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší a já ve svém dohledu mám jednu Pavlu a to je moje kolegyně herečka, členka Městského divadla Brno, Pavla Vitásková. Takže Pavluš, pokud mě slyšíš, i tobě všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro paní Anešku Dudovou, klientku domova pro seniory v Kyjově. Milá Aneško, přeji vám příjemný a hezký den plný do pohody a radosti. Vaše Dáša Spurná. Samozřejmě, paní Dášo, rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosíme o zahrání písničky od Josefa Wagnera Díky letu motýlům, manželům Evičce a Ondřejovi Vávrovým ze Štěpánova nad Svratkou, kteří včera 21. června oslavili svatební výročí. Milá Evičko, milý Ondro, ať je váš vztah stále pevný, plný lásky, vzájemného porozumění, pochopení a tolerance. Buďte jeden druhému oporou a kráčejte šťastně ruku v ruce dál životem, i když to někdy není lehké. Užívejte si s radostí každý den společně prožitý a udržujte stále teplo domova. Všechno krásné na další společné jízdě vám přejí rodiče Vávrovi a Kincovi, dcery Gáby a Wendy, mamince a tatínkovi za vše děkuji.
0: Milá paní Vávrová, to víte, že rád zahraji a splním vaše přáníčko. No a taky vinčuji všecko nejlepší do dalších společných let, hlavně pevné zdraví. No tak přáníčka byla vyslovena, paní Vávrová vybrala písničku, takže už je tady Josef Wagner a Díky letu motýlů.

Milí posluchači, včera byl nejdelší den v roce. Dneska už je zase o pár vteřin kratší, než by to někdo poznal. Říká se tomu také letní slunovrat a ohlašuje nám astronomické léto. Naši předkové tenhle den slavili, zapalovali ohně, scházeli se a bděli dlouho do noci. Věřili, že slunce má v těchto dnech největší sílu. A možná na tom něco je. A stačí jeden takový dlouhý červnový večer, kdy si člověk sedne na lavičku, poslouchá ptáčky a najednou zjistí, že vlastně nikam nemusí spěchat. Užijme si tyhle dlouhé červnové večery naplno, protože světla máme teď nejvíc z celého roku. Tož tak.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: A máme pondělí, moji milí posluchači, a já mám připravenou první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Uslyšíte Davida Novotného, Ivana Trojana, Petru Špalkovou a řadu dalších. Tak to je cena, která na vás čeká a já jen připomínám, moji milí, že i tento týden je, v sobotu jedou srdcovky na cesty, takže celotýdenní hádanka bude končit ve čtvrtek, tedy indicie. Poslední indicie zazní ve čtvrtek a v pátek pak budeme odtajňovat výsledek celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Tak, a teď už pondělní indicie. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička. Opakuj pondělní indicii. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 10 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: zasažen.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dálnice D1 je ve směru na Brno u Kroměříže zavřená. Ve Valašském Meziříčí dnes jednají zastupitelé města. Vláda má určit, kdo pojede na summit Severoatlantické aliance. Dnes bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a nejvyšší teploty dosáhnou 31 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.
2: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
0: Ve Valašském Meziříčí dnes jednají zastupitelé. Na programu mají téměř 30 bodů. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše mají na stole důležité vyhlášky i prodeje pozemků.
3: Budou například schvalovat vyhlášku o zákazu ohňostrojů na území města jeho místních částí, finanční podporu na rekonstrukce a výstavbu výtahů v bytových domech v rámci unikátního dotačního programu města Mobilita, či záměr na prodej stavebních pozemků v Bínině a na Juřince, nebo budou rozhodovat o vyhlášení dotačních programů pro rok 2027.
0: Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
0: Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude na území našeho regionu skoro jasná až polojasná. V průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokálně přehánky a nebo také bouřky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli nehodě kamionu počítejte se zdržením na dálnici D1 ve směru na Brno. V úseku u Kroměříže je proto odkloněn provoz. Dále si dejte pozor na Sadové ulici v Uherském Hradišti, kde máme hlášenou havárii vodovodního potrubí. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje dobré dopoledne s Anou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné pondělí. Máme 4,5 minuty po 10. hodině a začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Je 22. června a dnešní den přináší letní horké počasí. Možná vás napadá, že tak vysoké teploty dříve nebývaly. A proto si po 10:45 řekneme, kde byla na Zemi naměřena nejvyšší i nejnižší teplota. A možná se nám potom budou zdát i dnešní teploty ještě docela snesitelné. Mám radost, že se i dnes slyšíme. A přeji vám klidný začátek týdne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Elán a písnička Stužková. Dnes vám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme recept na zdravé tvarohové lívance. Tvaroh má mimo kuchyň také široké využití v oblasti péče o tělo a zdraví. Díky svým sklidňujícím a hydratačním vlastnostem se používá v domácí kosmetice. Například jako pleťová maska pro suchou nebo podrážděnou pleť, zábal na spáleniny od slunce, anebo jako výživná maska na vlasy. V lidovém léčitelství se tvarohové zábaly využívaly při zánětech, otocích anebo při bolestech kloubů. My se ovšem pustíme teď do přípravy lívanců. Potřebné suroviny jsou tyto. Jedno vejce, 150 gramů tvarohu, dvě lžíce ovesných vloček, ideálně rozmixovaných na mouku, půl lžičky prášku do pečiva, trochu kořice a vanilky a pro jistotu ingredience ještě zopakuji. Jedno vejce, 150 gramů tvarohu, dvě lžíce ovesných vloček, ideálně rozmixovaných na mouku, půl lžičky prášku do pečiva a trochu z kořice a vanilky. Postup je následující. Smíchejte všechny ingredience do hustého těsta. To potom smažte na pánvi na suchom anebo s kapkou oleje z obou stran a do zlatova. Lívance podávejte s jogurtem a ovocem, zmrzlinou, šlehačkou nebo třeba strouhanou čokoládou, zkrátka s tím, co máte nejraději. Přejeme dobrou chuť.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve své době patřil k nejmodernějším lázeňským stavbám v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích byl od počátku centrem kulturního života. A památka se stala oblíbeným místem i pro filmaře. Proč měli boxy ve vinárně Domino zadní vstupy? I to zjistíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Necelých 10 minut nás dělí od 10:30 a posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Už jsme v našem vysílání mluvili o tom, že aktuálně zažíváme opravdu horké dny. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak bude tematické. Martin Písařík bude totiž mluvit o teplotních extrémech. Pojďme si to poslechnout.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních -89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili -67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii -42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: Bude 10:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí můžete vyrazit na výstavu o českomoravských sklárnách. Podrobnosti přidáme v našem vysílání už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Standa Hložek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Muzeum regionu Valašsko připravilo v zámku Kinských výstavu Českomoravské sklárny. V našem vysílání nás na ně teď pozve kurátorka Kamila Valoušková. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Paní Valoušková, co na výstavě Českomoravské sklárny uvidíme?
1: Já doufám, že to návštěvníky nebude šokovat, ale uvidíte především sklo. Je to sklo, které je něčím nějakým způsobem jedinečné. Ať už se to týká světel, která byly patentovaná, anebo opravdu luxusních váz a míst, které byly zhotoveny speciální metodou. Ale je tam i sklo, které má vlastně doma běžný člověk, nebo které bylo určeno pro běžného zákazníka, a myslím si, že si návštěvníci některé z těch vystavených kousků poznají, že vlastně mají doma, po babičce třeba.
0: Zmínila jste, že uvidíme opravdu jedinečné skleněné exponáty. Mohla byste nám prosím přiblížit, jaký příběh za nimi je?
1: Je to vlastně, všechny ty exponáty ilustrují příběh Českomoravských skláren, která vznikla na základě krachující obrovské evropské sklárny a v průběhu 15 let se vypracovala v takovou specifickou sklárnu s velmi dobrou designovou produkcí a s velmi kvalitními výrobky. Tak vlastně je to příběh o vzkříšení jedné sklárny. Je to příběh o úspěchu a vlastně o udržitelnosti.
0: Většina děl pochází ze sklárny ve Valašském Meziříčí krásně nad Bečvou. Jejíž počátky jsou se zámkem Kinských propojeny. Jak?
1: Ona sklárna s krásně nad Bečvou byla založena hrabětem Kinským, tedy majitelem našeho zámku a majitelem celého panství. Takže tady je ta spojitost, je tady úplně přímočará.
0: Řekněte nám tedy ještě prosím, kdy a kde bude výstava k vidění?
1: Komorní výstava, která je věnovaná Českomoravským sklárnám, bude k vidění už od zítřka v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a na její prohlídku mají návštěvníci čas až do konce příštího roku.
0: Na výstavu Českomoravské sklárny nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala kurátorka Kamila Valoušková. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Jiří Štědroň ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. O avokádu, medu i kávě je známo, že mají řadu využití. Věděli jste ale, že patří i do vlasů? Jarka Vykoupilová nám teď řekne víc.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Vaby Daněk a písnička Na cestě. Po 11. hodině bude naše vysílání pokračovat poradnou. Ta dnes bude zasvěcená pěstování skalniček. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín přivítám předsedu Zlínského klubu skalkařů Michala Klácela. Tak nás poslouchejte i nadále.

0: Kvalitní matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Hřiště v Uhersko-Hradištských rybárnách budou mít nový povrch i sportovní vybavení. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Dnes bude skoro jasno až polojasno s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky. Současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže, která tlumí nárazy a chrání před úrazy při pádu z výšky. Modernizací projde také sousední sportovní hřiště, popisuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
4: Současný asfaltový povrch bude vyměněn také za litou pryžovou plochu. Hřiště bude nově nalajnováno a doplněno o nové sportovní prvky, konkrétně dvě multibranky na fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše, sloupky na volejbal a nohejbal a lavice pro uskladnění sloupků a sportovního vybavení.
3: Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaků je zastavený. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu, popis jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
5: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce předsedy lejbristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.
2: Počasí.
3: Obloha dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasná až polojasná. V průběhu dne přijde oblačno a později čekejte lokální přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Se zdržením stále počítejte na dálnici D1 u Kroměříže. Ve směru na Brno je provoz odkloněn kvůli nehodě kamionu. Dále máme hlášenou nehodu dvou aut v ulici Hradební v Uherském Hradišti. Na zprávy nyní navazuje druhá hodina. Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 11. hodině. Dnešní poradna bude patřit skalničkám, odolným rostlinám, které svou krásou zdobí nejednu zahradu. Hostem Českého rozhlasu Zlín je Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Pane Klácele, vítejte ve vysílání.
7: Dobrý den, zdravím vás a posluchače.
6: Povídat si budeme za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín se dnes zaměříme na skalničky. Mým hostem je Michal Klácel ze Zlína, předseda zlínského klubu skalkařů. Pane Klácele, jak jste se vlastně ke skalničkám dostal?
1: Tak, vyrůstal jsem v rodině, kde jsme na zahradě měli skalku a oba moji rodiče se skalničkaření věnovali prakticky po celý život a byli také u založení zlínského klubu. Já jsem měl tu cestu ale trošku složitější, spíš přes návštěvy hor, kde jsem poprvé byl ve 14 letech a byly to Vysoké Tatry, které jsou na horské skalničky krásným místem, a pak jsem navštěvoval hory pravidelně a hory jsou krásné všeobecně, ale Kytky jsou asi to nejhezčí. No a taková touha přenést je do vlastní zahrady je zcela přirozená, zejména když máte kořeny v rodině.
0: Vy jste předseda zlínského klubu skalkařů. Řekněte nám, jak dlouhou má klub tradici?
1: Tak klub byl založen zhruba před 70 lety a my tvrdíme, že jsme nejstarším klubem skalničkářů v české zemi, ale podobnou ambici mají i naši kolegové v Plzni, tak se někdy tak trošku hašteříme. Největší slávu prožíval klub v 60. a 70. letech, kdy sdružoval přes 600 členů, včetně několika zahraničních, a vydával dokonce i vlastní časopis. Byla to ale doba, kdy se spoustu lidí realizovalo v zájmové činnosti, protože tehdejší režim jim jiné realizace tak neumožňoval.
0: A pro porovnání, kolik členů má klub dnes?
1: Tak to je trochu smutné číslo. Je nás aktuálně okolo 60 a stav pomalinku klesá, členská základna stárne, mladí nepřicházejí, protože mají zájmy a možnosti i někde jinde.
0: Zajímalo by mě, existuje mezi skalničkáři nějaká sběratelská vášeň?
1: Skalniček je obrovské množství a většina z nás si vždycky něco najde, co ho zaujme, a někdy se chce odlišit, ale asi tak nejčastěji skalničkáři sbírají lomikámeny, je to jeden druh, který má velké množství druhů, ale na jednom setkání nedávno jsem se setkal s kolegou, který se zabývá řepčíky, rotfritillaria, který má v počtu asi 300 druhů, ale to jsou už opravdu specialisté a tento pořad je asi spíš věnován lidem, tak půjdeme dál.
0: Říká v poradně s Českým rozhlasem Zlín Michal Klácel. Možná teď někoho napadá, že by se do pěstování skalniček pustil také, tak kdyby dnes tedy poslouchal úplný začátečník, co byste mu poradil jako první?
1: Tak hlavně si musí najít nějaké místo na své zahrádce, kde by skalka mohla být umístěna. Většinou musí hledat ten správný sklon, ideální je na východ. Na jihu se sice také dají pěstovat skalničky, ty nejvíce, co oblibují slunce, ale tam už je to horší se zálivkou. No a pak pokračuje dál přes vlastní stavbu zhánění kamenů, ale může se klidně obrátit i na nás a rádi mu poradíme.
0: A je opravdu potřeba mít skalku, anebo se skalničky dají pěstovat třeba i v nádobách, například na balkoně?
1: Tak skalka je skalka, ale pokud člověk žije v bytě, který má pouze balkón, tak samozřejmě pěstování v korytech nebo ve větších zahradních mísách je velmi časté, a dokonce třeba naši kolegové v Olomouci, kde je také skalničkářský klub, tak tam tato forma převažuje u jejich členů, takže je to možné a dokonce pro některé druhy dokonce výhodnější, protože ta péče je tam taková těsnější, přesnější.
0: S Michalem Klácelem, předsedou zlínského klubu skalkařů, dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín probíráme pěstování skalniček. Pokračovat budeme za malou chvíli.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bude 11:45 a posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín. Dnes je mým hostem Michal Klácal, předseda zlínského klubu skalkařů. Pokud tedy mluvíme o skalničkách, jaké druhy jsou pro začátečníky nejvděčnější?
1: Pro informaci, skalniček je mnoho set druhů a je ale pravdou, že ne každé jsme schopni upěstovat a ne každé se dají sehnat, ale tak ty nejčastěji, co se pěstují, tak jsou různé druhy netřesků, lomikámeny, krásné porosty barevné dělají tořičky nebo floxy. Pěkné jsou i trávničky, rozchodníky, ale v našich podmínkách pěkně rostou i například hořce, tak typické pro tatranské nebo fatranské štíty.
0: Je podle vás velkou chybou koupit si rostlinu jenom podle toho, že se nám zkrátka líbí?
1: Tak já si myslím, že si kupujeme většinou věci, které se nám líbí. Otázkou je, jestli je budeme schopni upěstovat i na naší zahrádce. Jestli víme, jakou potřebuje péči, aby nám přežili.
0: Pojďme se tedy teď přesunout k té péči. Jak důležitá je při pěstování skalniček půda a drenáž?
1: Tak jde o zcela zásadní věc, protože asi většina z vás ví, že některé rostliny mají rády půdu kyselou, jiné naopak zásaditou. Některé rostliny vyžadují půdy těžší, jiné naopak lehčí a podle toho také preferujeme jejich umístění a používáme konkrétní sazební substrát. Dneska máme takovou větší tendenci upouštět od různých kompostů a humózních půd a preferujeme spíš substráty, které obsahují minerály. To vidíte, jaký je veliký problém, protože když si koupíte skalničku v nějakém supermarketu, tak ta naopak je zasazena v nějakém velmi lehkém substrátu, který potom je zcela něco jiného, než to, co nacházíme v našich valašských jílovitých krajích.
0: Takže to téma je opravdu obsáhlé a je potřeba o tom hodně vědět. Začalo léto. Kdy je ale v průběhu roku nebo v rámci roku podle vás nejlepší s pěstováním skalniček začít?
1: Tak za mě začít lze kdykoliv, zejména krásné by bylo, kdyby se více lidí s tím rozhodlo začít. Ale pokud bych měl vybrat některé období, tak to jistě bude jaro. Je to období, kdy vše raší, kdy rostliny mají největší energii a často i vykvétají. Takže to je takové nejtypičtější období pro začátky pěstování.
0: Pokud by si tedy někdo chtěl vytvořit skalku, ale měl by třeba obavu z nějaké větší počáteční investice, tak dá se pěkná skalka vytvořit i s menším rozpočtem?
1: Tak to je věc diskuze. Jsou dnes lidé, kteří chtějí skalku obrovskou, krásnou, z nějakého konkrétního kamene a s vzácnými kytkami, tak tam se většímu rozpočtu nevyhneme. Ale pokud použijeme běžné kameny v této oblasti, jako je pískovec, máme silné ruce a velkou chuť do díla, tak jsme schopni skalku vytvořit s minimálním rozpočtem, ale to nejdůležitější je zájem a chuť tu věc udělat.
0: Pokud bychom tedy teď mluvili k úplným začátečníkům, tak mohl byste našim posluchačům doporučit skalničky, které, řekněme, odpustí i nějakou tu začátečnickou chybu?
1: Tak já už jsem v podstatě naznačil předtím, určitě dobře nám rostou netřesky, které rády i vykvétají, jsou to různé druhy lomikámenů, takové tařičky dělají obrovské plochy, které potom nádherně kvetou různými barvami, podobně zaujmou barvami floxy. Ale máme tady spoustu zájemců i o ty jarní cibuloviny. Asi každý zná posly jara, jako jsou sněženky, šafrány, ladoňky, některé botanické tulipány. Ty jsou opravdu velice pěkné a každý by je na zahrádce chtěl mít. Je zde nádherná skupina primulí, které ovšem už potřebují spíš stín a na přímé slunce se moc nehodí.
0: Říká Michal Klácel, předseda zlínského klubu skalkařů, který je dnes hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín. Pokračovat budeme za okamžik.
2: šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního Newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pondělní poradnu. Dnes s Michalem Klácelem ze Zlína, dlouholetým pěstitelem skalniček, probíráme, jak o ně správně pečovat. Pane Klácele, je problém vysadit rostliny příliš nahusto?
1: Tak to je velmi častý problém, protože přiznejme si, jsme původem sběrači a chceme mít na té skalce těch rostlin hodně. Ale skalka má omezené rozměry a tak často je nasadíme blízko sebe, rostliny potom do sebe přerůstají. Je sice možné je omezovat, ale to už chce péči. A proto je dobré již při nákupu se ptát, jak rychle ta či která skalnička roste, abychom ji vyčlenili na skalce patřičný prostor.
0: Máme druhou polovinu června. Teploty začínají stoupat opravdu k vysokým hodnotám. Tak co by si měli posluchači ohlídat během léta, pokud tedy mluvíme o skalničkách?
1: Tak zálivka během léta je věc zásadní. Některé rostliny zalévat nepotřebují, ale většina určitě. Neměli bychom je zalévat ani příliš mnoho, ale ani zase málo. A je důležité je nezalévat během dne, zejména pokud svítí slunce. Není dobré je ale také zalévat ani na večer studenou vodou. Může dojít k takzvanému podpaření rostlin a ty potom, i když jsou dobře zalité, mohou uhynout.
0: Takže na zalévání opravdu v horkých teplotách je třeba dávat pozor. Možná se některým pěstitelům objeví ve skalce plevel. Jak by potom měli postupovat? Jaká je vaše zkušenost?
1: Tak plevel je opravdu největším problémem jakéhokoliv zahradničení a je lhostejno, jestli pěstujete mrkev nebo skalničky, protože z principu plevele je rychlejší než ty ostatní rostliny. Ale na plevel je nejúčinnější většinou manželka.
0: Takže manuálně opravdu se plevele zbavit je to potřeba. Někteří lidé si možná myslí, že jsou skalničky úplně bezúdržbové. Je to pravda?
1: Tak nevím, jestli si to někdo myslí, ale pokud si to myslí, tak je hodně naivní. Skalka je živý organismus a skalničky jako hlavní aktéři této plochy potřebují neustálou péči. O zálivce už jsme mluvili, o přerůstání také, takže v podstatě stále musíme kultivovat, udržovat. Pokud některá zajde, musíme na její místo najít nějakou novou, vhodnější. Takže určitě péče o skalku je důležitá a dlouhodobá záležitost.
0: A můžeme zmínit i přihnojování. Je potřeba?
1: Přihnojování je potřeba jistě, zejména pokud chceme, aby květinky hodně kvetly. Na druhou stranu přihrnovat můžeme různým způsobem, ať už jsou to granule, nebo jsou to zálivky rozpustnými hnojivy. Někdo přihnojuje pouze nějakým druhem substrátu, který má ty správné živiny, ale někdy lze prostě nechat rostliny tak a čekat, jestli opravdu přežijí tady to naši menší péči a jak se jim bude dařit i v té základní půdě.
0: Pokud se stane, že se skalničkám zkrátka nedaří a nevíme si rady, můžeme se v takovém případě obrátit na klub skalničkářů ve Zlíně?
1: Tak určitě obrátit se můžete a budeme rádi, protože zvětšený zájem bychom velmi, velmi uvítali.
0: Říká předseda Zlínského klubu skalkařů Michal Klácel. Pane Klácele, moc vám děkujeme za to, že jste se podělil o vaše znalosti a zkušenosti v Českém rozhlase Zlín a přejeme vám, ať se vám daří. Děkujeme a nashledanou.
1: Rado se stalo a děkuji za pozvání.

0: za ošklivost, za to, že utká se.
1: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 12 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát,

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 12 hodin, 1 minuta.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Řidič kamionu zraní nehody na dálnici D1 u Kroměříže měl v krvi alkohol. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Bankám stoupl čistý zisk na skoro 30 miliard korun. V regionu dnes očekáváme převládající oblačnost možností srážek a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 na 254. kilometru u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená. Příčinu nehody policisté vyšetřují, říká Šiška.
3: U 49-letého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to 0,4 promile.
1: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Jednání začne v 15 hodin ve velké zasedací síni radnice. Mluvčí města Jana Rašková informovala o tom, že se bude projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat budou třeba o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města.
4: Zastupitelé Vsetína budou schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích a zabývat se budou taky podporou kultury a sociální oblasti.
1: Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl zisk na zhruba 29,5 miliardy korun, což je meziročně o 8% víc, vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisků stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. Keir Starmer odchází z čela britské vlády. Oznámil to před sídlem premiérů v Downing Street. O svém rozhodnutí už Starmer informoval krále Karla III.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes odpoledne bude obloha v našem kraji převážně oblačná. Hlavně v severní a západní polovině kraje se postupně mohou objevit přehánky a bouřky, a to lokálně i silné. Srážky a bouřky budou večer ustávat a oblačnost se bude většinou rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku je hlášen olej na vozovce. S omezením počítejte v ulicích Na Drahách a Třída Vítězství. Dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno je uzavřena po nehodě kamionu. Policie odklání dopravu na objízdné trasy a v opačném směru se jezdí jedním jízdním pruhem. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše a teď už v našem vysílání oblíbený pořad Morava krásná. Názem. Hezký poslech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěknou písničkou Pavla Zemánka a Bronislavy Jungové U nás zahájila Bílovčanka Moravu krásnou zem. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a jak je zvykem, hned se podívám, kdo má dnes svátek. U nás jsou to Pavly, stejně tak na Slovensku. Nositelkám tohoto pěkného jména patří srdečné přání všeho dobrého, no a samozřejmě i dárek hudební. Tady je.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Krásná písnička Jany Dáňové dozněla. No a 22. června před 90 lety se narodil tatínek, dědeček a pětinásobný pradědeček pan Stanislav Grinwald z Malhoslovic. Rád si poslechne pěkné dechovky a proto mu i touto cestou hodně zdraví a pohody do dalších let a mnoho radosti ze všech pravnoučat, která posílají velikou pusu, tak to za celou rodinu přeje dcera Martina. No a dnes slaví 85. narozeniny maminka, babička a prababička paní Jiřinka Sácká z Hovoran. Přání na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti maminko svítilo ještě dlouho sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem poznává se stáří, když oči tvé stále září. Děkujeme za všechno, co jsi s taťkou pro nás udělala, život nám dala a pokoru v nás vychovala. Přijmi naše blahopřání od synů Vladimíra a Iva, 4 vnoučat a 7 pravnoučat, tvých sestřenic a mnoho dalších rodinných příbuzných a kamarádek. Dnes slaví pěkné výročí narozenin paní Eva Brzoňová. Ta je sympatická, empatická, pečlivá, pracovitá, oblíbená. Dlouhé roky zastávala funkci předsedkyně klubu seniorů v Ivančicích. Pracuje na zahradě, dle svých sil pomáhá manželovi i ostatním. Čtu dál, milá Evo Evičko, poslyš naše přáníčko. Ať tě nikdy neopustí pevné zdraví, hodně štěstí, láska, úsměv, pohoda, také dobrá nálada. My všichni tě rádi máme, číž přípitku pozvedáme. Všechno nejlepší k tvým narozeninám přejí manžel Toník, synové s rodinami a kamarádka Marta. No a my si tedy nalijeme vína.

No a to jsme si zaspívali s Moravěnkou, Polku Vladimíra, Fefra a Kateřiny Šmukařové. No a písnička přání i pro sestru, paní Marii Cenkovou z Hodějic. Maru, vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví a spokojenost. To přeje brácha Zdenek. No a dnes slaví životní jubileum kamarádka Zdenka Svobodová z Konic u Znojma. Z celého srdce jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti z dětí i vnoučat, manžel ať jí poslouchá, vínečko chutná a písnička potěší, to jí přejí Marta a Milan Blahuškovi s celou rodinou. No a písnička i pro spolupracovníka a kamaráda Pavla Kasana z Javorníku k jeho krásným 50. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, lásku a životní pohodu tomu přejí Petr, Janek a ostatní spolupracovníci. Dnes se dožívá krásných 75 let pan inženýr Josef Sochor z Bystřice nad Plnštejnem. K tomuto významnému životnímu jubileu mu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí manželka a děti s rodinami. No a další prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši dcérku Pavlu Malou z Rouchovan k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí rodiče z Popůvek. A je čas na písničku a je to krásná Lidéřovská kaplička.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Zlín.
3: No ale teď Morava krásná zem, další přání. Včera oslavil v Jalubí u Uherského hradiště 69. narozeniny stále čiperný, sympatický a vždy usměvavý pan Zdeněk Odstrčilík, který je také výborným manželem, otcem a především milým dědečkem. Jmenovaný je také bývalým dlouholetým fotbalistou, který pro své herní nasazení, bojovnost, obětavost a především pracovitost na hřišti získal mezi svými dobrými známými přezdívku Včelka. Pan Zdeněk Odstrčilík je dodnes uznávanou fotbalovou celebritou v Jihomoravském a Zlínském kraji, zejména pak mezi fanoušky v obcích Jalubí, Traplice, Kudlovice, Košíky a zejména v rodných Jankovicích. V pamětích mnoha fanoušků je trvale zapsán pro své slovní průpovídky s protihráči, diváky a rozhodčími, kterými se vždycky fotbaloví diváci pobavili. Milí oslavenče, k dnešním narozeninám vše nejlepší, pohodu a zejména pevné zdraví a spokojenost do dalších let života ti upřímně a z celého srdce z Uherského hradiště přeje bývalý fotbalový rozhodčí Pepa Šťastný s přítelkyní Ivou. No a přání je připraveno i pro pana Aloise Vymazala z Horní Lhoty u Blanska k jeho včerejšímu svátku. Milí manželi, tati a dědo, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. No a také ještě hodně cestovatelských zážitků. A to přejí manželka Dobromila, vnučka Karolínka, Iva a Zdeněk s písničkou Potěší mistřiňanka.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: U Kroměříže ve směru na Brno je stále uzavřená dálnice D1. Dopravní omezení čekají ode dneška řidiče, kteří pojedou křižovatkou ulic Štefánikova a Osvoboditelů poblíž kolektivního domu ve Zlíně. Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. Dnes v regionu čekáváme převažující oblačnou oblohu s možností srážek a na teploměru až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tu Matěj Neradilek. Po nehodě kamionu a dvou aut je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží i desítky minut. Při nehodě se zranili dva lidé. Podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků až do odpoledních hodin. Řidiči ve Zlíně musí ode dneška počítat s omezením na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u kolektivního domu pod Českým rozhlasem ve Zlíně. Ve směru od městských lázní do centra jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odbočovací pruh k budově Centroprojektu. Změny se dotknou také chodců, jak říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík.
2: Co se týče chodců, tak ti budou mít opět vymezený náhradní přechod a v celé křižovatce bude vlastně náhradní inteligentní signalizace.
0: Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam budou řešit u soudu. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost Pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Český rozhlas a server i rozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení, pokračuje Bašný.
3: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
0: Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby a udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to však bylo necelých 60%.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude obloha ve Zlínském kraji převážně oblačná, a to hlavně v severní a západní polovině kraje, kde se mohou postupně objevit i přehánky a bouřky. Lokálně se bude jednat i o silné srážky. Srážky a bouřky budou večer ustávat a oblačnost se má většinou rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti na Velehradské třídě u autobusového nádraží se střetla dvě osobní vozidla. V Uherském Hradišti v ulici Sadová je hlášena havárie na vodovodním potrubí. A v Horní Bečvě na Vsetínsku likvidují požár osobního auta. Počítejte i zde s omezením. Zprávy Českého rozhlasu Zlín teď končí. Další nabídneme zase v příští hodině. Do té doby dobrý poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhé rádo, než odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd, a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě, někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly, a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Jinak nevysvětlíte, ne, že jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začal počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli, no. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat, on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba, no. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy, no. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vidí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Vocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako chodil furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji
1: teď,
2: trošku
1: ano,
2: jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného,
2: asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráda, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje na vznik 11 filmů 14 miliony korunami. Řidič kamionu z ranní nehody na dálnici D1 u Kroměříže měl v krvi alkohol. Pyrotechnikovi se podařilo deaktivovat munici u brněnského hlavního nádraží. V regionu dnes očekáváme převládající oblačnost možností srážek a na teploměru až 30 stupňů. Matěj Naradila k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Filmy, seriály, ale i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované, ale i dokumentární snímky. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z vloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice.
2: Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 na 254. kilometru u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená. Příčinu nehody policisté vyšetřují, říká Šiška.
5: U 49-letého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to 0,4 promile.
2: Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci ji dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřeno. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
6: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
2: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
7: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
2: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dnes scházejí lidé v černém oblečení.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude obloha ve Zlínském kraji převážně oblačná, hlavně v severní a západní polovině kraje se postupně mohou objevit přehánky a bouřky, a to lokálně i silné. Srážky a bouřky budou k večeru ustávat a oblačnost se bude většinou rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Přílucká havarovalo nákladní a osobní auto a s omezením stále počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Doprava u Kroměříže je policejně odkláněna po ranní nehodě. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už přejeme hezké pondělí všude tam, kde posloucháte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak už se nám to láme do zimy. Podle aktuálních teplot to tak tedy nevypadá, ale je to tak. Včera v 10 hodin a 24 minut nastal letní slunovrat, vstoupili jsme do astronomického léta. A to znamená, že se nám už začnou dny pomaličku krátit. Je to tak. Já vás tedy vítám u prvního letního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. S tím nástupem léta připomenu, vzhledem k těm teplotám, které venku panují, ať dodržujete pitný režim, ať jste na sebe opatrní a těšte se na krásné téma, které vám přineseme už za pár okamžiků. V Krhové u Valašského Meziříčí začal dobrovolný a dobročinný samosběr levandule. Pole vysadili manželé, kteří chtěli přinést na Valašsko kousek Provence a také pomoct lidem s nemocí motýlých křídel. Zavoněným tématem se s námi můžete vydat už za chviličku po písničce kapely Mňágáš Dorp. Pavel Vacek, vám přeje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín i 22. června.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Hudba našeho kraje a kapela Mňága a Ždorb ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď se k dalšímu poslechu můžete zhluboka nadechnout, třeba ucítíte tu vůni. Popularita samosběru je v Česku na vzestupu. Kromě jahod nebo zeleniny můžou lidé sbírat třeba také levanduly. Kousek Provence a pole plné fialového kvítí najdou například v Krhové u Valašského Meziříčí. Samosběr, který tam začal o víkendu, navíc pomůže lidem s nemocí motýlých křídel.
1: Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté, tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít tři barvy.
2: Říká s úsměvem Iva, která teď stříhá jednotlivé stonky levandule. Jak je vybíráte?
1: Vybírám je podle velikosti květu.
2: Ve stejném řádku jsou také dvě kamarádky, Marcela a Lenka. Tak máte už úplně plnou dlaň té levandule, Lenko?
3: Skoro, ale snažím se ještě víc jako natrat.
2: Krásně to voní.
3: Krásně to voní a doufám, že to v domácnosti taky jako na moly, nebo já nevím, šatní moly, že to provoní a že to pomůže.
2: Pomůže to nejen vám, ale taky dobré věci.
3: Samozřejmě.
2: Už jste hodila do kasičky těch 50 korun?
3: Sbírám, tak hodím. Dám penízky, dám.
2: Říká s úsměvem Lenka a pokračuje ve stříhání. Její kamarádka má bedinku a v ní má několik stonků. Na co tu levanduli použijete? Půjde to do nějakých sáčků nebo třeba do vázy?
4: Sušené kytičky do vázy. To je doslova terapeutická bylina, takže i to sbírání, i ta ozdoba navíc. Výtěžek jde na dobrou akci, takže to je, tam jsou samé pozitiva.
2: Na políčko přichází další lidé. Já se ale přesunuji za majitelkou pole Zlatou Martinkovou, která stojí ve stánku a prodává lidem nejrůznější produkty z levandule. Lidé sbírají. Má to ale určitá pravidla.
5: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky. Nevzali to jako kdyby šmahem, tu celou rostlinu prostě nevzali a neustřihli jako celou, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda, protože tím, když někdo přijde a celou tu rostlinku takto vlastně vezme, tak tím pádem vlastně za těch 14 dní už na té rostlince nic nebude. Když někdo vezme stonek po stonku, tak za těch 14 dní tam zase na té rostlince ještě nějaké ty květy budou.
2: Tady je teď docela plno, lidé skoro nejdou vidět, protože ta levandule je už vysoká. Můžou se tady na políčko vracet i v dalších dnech?
5: Můžou určitě, ten samosběr bude trvat určitě do půlky července v podstatě, protože vlastně ta levandule postupně vykvétá, takže pořád vlastně na tom políčku bude co trhat a co sbírat a my budeme strašně rádi, když to lidé vlastně pozbírají a když tím jako pomůžou nám i té nadaci.
2: Příspěvek ve výši 50 korun mohou lidé vodit do kasičky nad levandlovým polem, najdou ho v Krhové na Vsetínsku u místního hřbitova. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A ve středu si připomeneme také 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu vystavět část svého života? Za chvíli zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi. Ano, i u těchto událostí je s vámi Český rozhlas. Buďte s námi.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Český rozhlas Zlín pro vás sleduje především dění v našem regionu, občas ale nahlédneme také za hranice našeho kraje, abyste měli přehled o dění na celé Moravě. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů, dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněny žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilán obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Bercové vředy, dekubity nebo třeba diabetická noha. Nehojící se rány postihují 10 000 Čechů. Léčba je bolestivá, dlouhodobá a nákladná. Kateřina Palinčáková z nemocnice Agel z Valašského Meziříčí je zakladatelkou specializovaného týmu hojení chronických ran. Přijala pozvání do poradny pro zdraví a bude tu i pro vaše dotazy. Už 24. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
5: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 14 hodin 23 minuty posloucháte Český rozhlas Zlín a my vás provázíme naším krajem a také vám říkáme, jak v něm je a bude. A to i z hlediska počasí. Pojďme teď na ně s meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
1: Počasí.
0: Já vás zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, paní Kučerová. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: A pojďme se zaměřit tedy nejdříve na ten aktuální stav. Mohlo by to být asi horší, ale v teploučku asi je, že?
2: Teploučko je, ale směrem dál od Zlínského kraje na západ je ještě teplej. Zlínský kraj v podstatě v rámci Moravy na tom nejlépe, nebo samozřejmě teplomilové by si možná ještě přitopili, ale my, co máme radši trochu chladněji, tak těch 27 až 30 stupňů, co je teď momentálně ve Zlínském kraji, je stále za mě v rámci Moravy nejlepší a nejchladnější kraj. Dokonce vyšší polohy tam většinou je kolem 23, 24 stupňů. Na obloze kupovitá oblačnost, polojasno oblačnost. Srážky vypadaly, že by se nějaké tvořit měly, dokonce i bouřky takové výraznější, ale zatím se jim nepodařilo do Zlínského kraje doputovat nebo se nad ním vytvořit, takže aktuálně bez srážek. No a vítr fouká od severovýchodu nebo severu, většinou mírný.
0: Ten nás tedy moc neschlazuje. Teploty ještě porostou, paní Kučerová?
2: Částečně ještě ano, mají na to prostor, ještě nějakých pár hodin určitě růst mohou, ale většinou by se měly zastavovat na těch 30 stupních Celsia. Co se týče oblačnosti, tak ta se zhruba k večeru začne rozpouštět, jak jsem před chvílí říkala, tak ještě předtím se možná nějaká ta přehánka nebo bouřka nad Zlínským krajem vytvoří, pokud by se vytvořila, tak hlavně v severní nebo západní polovině kraje. No a v noci už potom očekáváme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu, teploty nejnižší by měly klesat zhruba mezi 17 až 14 stupňů, vítr slabý, severovýchodní až severní.
0: To jsme došli vlastně až k zítřejšímu ránu, co zítra přes den. Bude teplej.
2: Zítřek by měl být právě malilinko chladnější, vypadá to na teploty letní, jenom v uvozovkách 26 až 29 stupňů. Obloha ta by měla zůstávat skoro jasná nebo na nejvýš polojasná. V průběhu dne může být občas i oblačno, jinak se nic zásadního dalšího dít nebude, takže takové klidné letní počasí a vítr podobně jako dnes během dne na některých místech bude foukat mírný od severovýchodu až severu, jinak slabý.
0: Čili žádné tropy, ale přece jenom teplé léto, i tohle ovlivní zítra biozátěž.
2: Ano, ta zůstává na stupni číslo 2, střední zátěž, právě kvůli tomu velmi teplému počasí.
0: A ve středu se nám pohnou teploty kam, nebo zůstanou na stejných hodnotách?
2: Malilinko zase nahoru, 26 až už tropických 30 stupňů, takže zhruba něco podobného jako dnes teplotně. Převažovat bude skoro jasno nebo i jasno, takže počasí s malou oblačností, letními nebo skoro tropickými teplotami. Jenom ve středu v noci a nad ránem se možná může objevit nějaká lokálně zvětšená oblačnost, jinak tedy přes den to skoro jasno nebo dokonce i jasno. Vítr stále ty stejné směry, mírný, severovýchodní až severní.
0: Jsme na začátku nového týdne, tak pojďte ještě lehce načrtnout i to, jak to bude v jeho závěru. Bude to spíš ten vzrůstající trend a čím dál teplejší počasí, nebo se nám to vrátí do nějakých pro většinu asi příjemnějších hodnot?
2: Vzrůstající trend, tropické hodnoty postupně nad 30 stupňů, vypadá to ke konci týdne, že by mohli šplhat i k nějakým 36, 37 stupňům, takže spíše horké tropické počasí beze srážek a jenom s malou oblačností.
0: Což ale asi není historicky žádné překvapení, předpokládám, že teplotní rekordy pro 22. červen budou ještě vyšší než ty dnešní, že dneska asi teplotní rekordy nepadají a ať nás trošku schladíte, tak řekněte i ty nejnižší hodnoty, které máte historicky zaznamenány.
2: Tak začneme od těch schlazujících. V Loučkách Lázech na Vsetínsku bylo naměřeno v roce 1929 nejméně 2,1 stupně Celsia, tedy 2,1 stupně Celsia a nejvyšší hodnota je 38 stupňů, ta je z roku 1933. Naměřena byla na stanici z Donky na Kroměřížsku.
0: No a v duchu této informace si můžeme říct, to máme dneska krásně. Rozhodně děkujeme za to, že víme, jaké máme a budeme mít počasí. Jitce Kučerové směřují pozdravy ze studia Českého rozhlasu Zlín. Mějte se krásně, hezký celý týden přeji.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Dopolední poradna s Českým rozhlasem Zlín byla věnována skalničkám, odolným rostlinám, které zdobí nejednu zahradu. Ukázku vám nabídneme už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Minutku po půl třetí budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit o kráse, která je také nádherným koníčkem, pro leckoho přímo vášní. Tématem dopolední poradny s Českým rozhlasem Zlín totiž byly skalničky. Hostem byl Klácel, předseda zlínského klubu skalkařů. Moderátorka Anna Randárová se ptala třeba na to, jak o skalničky pečovat v létě.
1: Tak zálivka během léta je věc zásadní. Některé rostliny zalévat nepotřebují, ale většina určitě. Neměli bychom je zalévat ani příliš mnoho, ale ani zase málo. A je důležité je nezalévat během dne, zejména pokud svítí slunce. Není dobré je ale také zalévat ani na večer studenou vodou. Může dojít k takzvanému podpaření rostlin a ty potom, i když jsou dobře zalité, mohou uhynout.
2: Takže na zalévání opravdu v horkých teplotách je třeba dávat pozor. Možná se některým pěstitelům objeví ve skalce plevel. Jak by potom měli postupovat? Jaká je vaše zkušenost?
1: Tak plevel je opravdu největším problémem jakéhokoliv zahradničení a je lhostejno, jestli pěstujete mrkev nebo skalničky, protože z principu plevele je rychlejší než ty ostatní rostliny, ale na plevel je nejúčinnější většinou manželka.
2: Takže manuálně opravdu se plevele zbavit je to potřeba. Někteří lidé si možná myslí, že jsou skalničky úplně bezúdržbové. Je to pravda?
1: Tak nevím, jestli si to někdo myslí, ale pokud si to myslí, tak je hodně naivní. Skalka je živý organismus a skalničky jako hlavní aktéři této plochy potřebují neustálou péči. O zálivce už jsme mluvili, o přerůstání také, takže v podstatě je stále musíme kultivovat, udržovat. Pokud některá zajde, musíme na její místo najít nějakou novou, vhodnější. Takže určitě péče o skalku je důležitá a dlouhodobá záležitost.
2: Můžeme zmínit i přihnojování?
1: Přihnojování je potřeba jistě, zejména pokud chceme, aby květinky hodně kvetly. Na druhou stranu přihrnovat můžeme různým způsobem, ať už jsou to granule, nebo jsou to zálivky rozpustnými hnojivy. Někdo přihnojuje pouze nějakým druhem substrátu, který má ty správné živiny, ale někdy lze prostě nechat rostliny tak a čekat, jestli opravdu přežijí tady to naši menší péči a jak se jim bude dařit i v té základní půdě.
0: Záznam poradny je pro vás k dispozici na našem webu zlín.rozhlas.cz, jak rád připomenu, konkrétně v audioarchivu dnešní 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Slavné duo Paul Simon a Art Garfunkel nás dovedlo k dalšímu tématu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. To bude velmi aktuální. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, totiž bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chviličku prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a také nejvyšší teplota.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Dnešní díl seriálu Co v učebnicích nebylo bude vlastně tak trošku korespondovat s tím, co se v posledních dnech děje v našem kraji, co se týče počasí. Martin Písařík bude mluvit o extrémních teplotách. Tipli byste si, jaké největší vedro panovalo u nás a kde? A co teprve, když se podíváme na celou planetu? Všechny tyhle zajímavosti se teď dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými

0: byla kapela Kryštof ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Do startu jedné z největších nejen sportovních událostí našeho kraje přece jen ještě nějaký ten čas zbývá, ale dvě změny hned na úvod závodu připravili pořadatelé letošní Barum Rally Zlín a my o tom budeme mluvit už teď, tedy ne úplně teď, ještě si předtím poslechněte písničku a pak se hned dozvíte, o co jde. Pozdrav z Vizovic, kapela Fleret pro vás a 3 minutky po 3:15.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dva měsíce před startem automobilové Barum Rally Zlín odhalili pořadatelé podobu letošního závodu. Na dvě asi nejvýraznější změny oproti předchozím letům dojde hned v úvodu soutěže. První se bude týkat už tradiční rychlostní zkoušky v centru Zlína, kterou v pátek 14. srpna samotný závod odstartuje. Poslechněte si detaily.
1: Noční rychlostní zkouškou přímo v centru Zlína odstartuje Barum Rally i letos. Oproti předchozím rokům to ale bude o hodinu dřív. Jak vysvětluje ředitel závodu Jan Regner, důvod je hlavně to, aby RZ o hodinu dřív taky skončila.
2: Tím, že to startovní pole je hodně početné, tak jsme se dostali v loňském roce až někde kolem půlnoci s těma nejlepšíma jezdcema. To se na nás a myslím, že i na spoustu zlínských obyvatel zdálo trošku později, tak jsme si říkali, dáme to do té dřívější hodiny, takže by ten konec měl být někde kolem 23:15, což se nám zdá rozumné.
1: Z pohledu závodníků toto rozhodnutí vítá současný lídr českého šampionátu Dominik Stříteský. A to díky hodině spánku navíc.
3: Se to nezdá, člověk si řekne, že závodí pátek večera dva dny, ale ono to všechno začíná už v úterý testem. Bývá to všechno v horku, takže to tělo dostává od začátku zabrat, do toho nějaké nervy a takhle všechno pracuje. Takže člověk vlastně, když má podávat ten výkon, tak je nejslabší, když to takhle řeknu blbě, takže určitě každá ta hodina spánku je důležitá.
1: Hodina spánku se bude hodit i kvůli dalšímu programu. V sobotu ráno se totiž v minulých letech jezdila rychlostní zkouška Březová v okolí Slušovic. Ta měla mezi piloty pověst nejsnadnější části Barum Rally.
3: Klasicky na rozehřátí v sobotu ráno, pak přišel vždycky nějaký bunč nebo něco, kde prostě už to byl záhul, ale člověk neskočil hnedka do toho nejtěžšího. Letos to bude asi jinak, takže stejně se s tím musíme poprat.
1: Slovo asi mohl Stříteský vynechat. Organizátoři totiž skutečně Březovou z programu vyřadili a hned v sobotu ráno se posádky vydají na náročnější rychlostní zkoušku nazvanou Pohořelice.
2: Vybrání právě té rychlostní zkoušky Pohořelice bylo důležité pro nás i z toho pohledu, že teďka předseda organizačního výboru a dřív ředitel rally táta Miloš Regner, tak ten začínal na této rychlostní zkoušce jako vedoucí RZ na, myslím, na třetím ročníku.
1: Vysvětluje ředitel Jan Regner s tím, že letošní ročník Barum Rally bude polojubilejní 55. a i proto chce odkazovat na historii. Celkově piloty čeká v polovině srpna 206 závodních kilometrů. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hřiště v Uhersko-Hradištských Rybárnách budou mít nový povrch i sportovní vybavení. Ve Vsetíně dnes jednají zastupitelé města. Hasiči varují před vysokým rizikem požáru v zemědělství. Loni jich hasili skoro 1600. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tady Matěj Neradilek. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky. Současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže, která tlumí nárazy a chrání před úrazy při pády z výšky. Modernizací projde také sousední sportovní hřiště, popisuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Současný asfaltový povrch bude vyměněn také za litou pryžovou plochu. Hřiště bude nově nalajnováno a doplněno o nové sportovní prvky, konkrétně dvě multibranky na fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše, sloupky na volejbal a nohejbal a lavice pro uskladnění sloupků a sportovního vybavení.
0: Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Ve Vsetíně se dnes sešli zastupitelé města. Jednání začíná právě v těchto chvílích ve velké zasedací síni radnice. Podle mluvčí Jany Raškové budou projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat mají třeba i o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města.
3: Zastupitelé Vsetína budou schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích a zabývat se budou taky podporou kultury a sociální oblasti.
0: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané mohou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. S tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
4: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
0: Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci hradu zjišťujeme.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme oblohu ve Zlínském kraji převážně oblačnou, místy se mohou objevit sluneční paprsky, ale spíše bychom měli počítat s tím, že se objeví přehánky a bouřky, a to lokálně i silné. Srážky a bouřky budou večer ustávat a oblačnost se bude většinou rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 30 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: S omezením stále počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno u Kroměříže. Doprava je policejně odkláněna přes Bezměrov. Na obchvatu Kroměříže se však tvoří kolony. Je tedy doporučeno sjet již na východu Kroměříž, tedy na exitu Kroměříž východ. Ve Zlíně v ulici Přílucká se střetlo osobní a nákladní vozidlo. A po zprávách pokračuje odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Zlín vám rád hraje písničky, které nestárnou. nejbližších chvílích se o ně postará například Ivan Hlas či Rod Stewart. Ale rádi vám také vyprávíme příběhy, ideálně ty, které jsou spjaty s naším regionem. 10 příběhů pamětníků, 10 školních týmů a výsledných 10 reportáží. Projekt Příběhy našich sousedů organizace Postbellum propojil žáky základních škol s pamětníky druhé světové války nebo kolektivizace a pomohl tak zaznamenat jejich životní příběhy pro další generace. Reportáž z prezentace výsledků přineseme už za malou chvíli. 22. týden letošního roku je na samém začátku, i když ten týden bude teplý, jak víme, i z naší předpovědi, tak Pavel Vacek vám jménem celého našeho týmu přeje, ať je vám v něm příjemně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme Český rozhlas Zlín a naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se zúčastnila závěrečné prezentace reportáží žáků základních škol ze Zlínského kraje v rámci projektu s názvem Příběhy našich sousedů. Ten má za cíl zaznamenat vzpomínky pamětníků a uchovat je pro další generace. Víc o projektu si poslechněte v následující reportáži.
1: Příběhy druhé světové války, kolektivizace i roku 1968 ožily ve Zlínské krajské knihovně Františka Bartoše. 10 týmů žáků ze základní škol na Zlínsku a Uherskohradišťsku tam představilo výsledky projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum. Během několika měsíců děti natáčely vzpomínky pamětníků a proměňovaly je v rozhlasové reportáže, videa nebo prezentace. Právě možnost poznat historii z první ruky označují za největší přínos projektu.
2: Určitě jsme se dozvěděli něco nového, 100% jsme se dozvěděli, jak to bylo v té době, co jsme se učili zatím jenom v učebnicích a je šílené, že i nějací lidi tohle zažili.
1: Říká Denisa Toftová ze základní školy Křiby ve Zlíně, která se svými spolužáky zpracovávala příběh pamětnice Věry Vozobulové. Na stejném příběhu pracoval i Šimon Kolár. Právě to dodalo projektu výrazně osobní rozměr. Šlo totiž o příběh jeho vlastní babičky.
3: A moc děkuju, že příběhy mojej babičky budou uchovány navždy.
1: Podle pedagogů ale projekt nepřináší jen nové poznatky o historii. Děti se během několika měsíců učí spolupracovat, rozdělit si úkoly i vést rozhovory s pamětníky.
4: Děti byly úžasné, jednak zjistili zajímavosti z historie, ale myslím si, že je to spojilo i pracovně, i kamarádsky.
1: Říká učitelka ze základní školy Křiby ve Zlíně Leona Lukašíková. Výslednou práci ocenili také samotní pamětníci. Jednou z nich byla 86-letá Zdenka Kindlová. Jejíž životní příběh zpracovávali žáci ze základní školy Kvítková ve Zlíně.
5: Šikovní byli opravdu jako profesionálové. Skutečně to dobře uměli. Vzpomínky byly někdy těžký. No to bylo úplně jiný svět. Tenkrát, jak se žilo a teď, to se nedá srovnávat.
1: Projekt Příběhy našich sousedů tak pomáhá uchovávat vzpomínky lidí, kteří byli svědky zásadních okamžiků našich dějin a předává je dalším generacím. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: A další informace o projektu najdete také na webu příběhy našich sousedů.cz.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Rhythm of my heart ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, neboli Rytmus mého srdce. Jsme rádi, že vaše srdce jsou s Českým rozhlasem Zlín. Možná vás ale také táhnou někam za kulturou v našem kraji. I s tím umíme poradit, tak dobře poslouchejte. Městské divadlo Zlín láká například dnes na hraní pod širým nebem. Takzvanou letní scénu můžete na nádvoří divadla navštívit i toto pondělí. Na ní je dnes k vidění oblíbená detektivní komedie Splašené nůžky. Začátek tohoto představení je v 19 hodin. Slovácké divadlo nabízí ve stejném čase, tedy od 19 hodin, původní rodinný muzikál, který vznikl podle stejnojmenné komedie století. S tebou mě baví svět. Ve Slováckém divadle od 19 hodin budete se bavit i vy. Putovní výstavu s názvem Svět kostiček, která nabídne desítky originálních modelů ze stavebnice Lego, můžete ode dneška navštívit v muzeu Zubří na Vsetínsku. Návštěvníci uvidí vlaky a kolejiště, technické modely, stroje i další propracované stavby sestavené z tisíců kostek. Součástí výstavy je také dětská herna, kde si můžou malí návštěvníci, ale možná i ti větší, sami stavět a rozvíjet svou fantazii. Expozice je v muzeu Zubří otevřená dnes v čase do 18 hodin, zítra pak od 9 do 12 hodin. První sokolská cyklistická výjížďka se Sokolem Kroměříž se uskuteční už dnes odpoledne. Zkrátka nasedněte na kolo a vyjeďte společně s partou přátel na kole z Kroměříže do Otrokovic a zpátky. Tak jednoduché to je. Na akci je vítán každý bez rozdílu věku a cyklistických dovedností. Pojede se pohodovým tempem z letiště Kroměříž na Štěrkáč v Otrokovicích, kde si zájemci můžou dopřát třeba zmrzlinu a také osvěžující koupel samozřejmě. Sraz účastníků je na letišti v Kroměříži, pozor, už o 16:30, tak pokud to máte ještě nějaký ten kousek do Kroměříže, tak možná už nejvyšší čas podívat se na to, jestli máte v pořádku svůj bicykl a vyrazit. Více informací nejen o kulturním dění v našem kraji najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz. My se za chviličku ale budeme věnovat už jinému tématu. Sdružuje více než 70 tvůrců ze Slovácka, mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. To už je řeč o značce Tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž Markéty Macháčkové z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny poslouchejte už za malou chvíli. Ještě předtím pozvánka k poslechu dalších pořadů a také kapela Buty pro vaše ještě hezčí pondělní odpoledne.
1: Šaty, které navrhla, byly zařazeny do stálých sbírek prestižního Newyorského muzea. Je malířkou, spisovatelkou, ale hlavně dámou, která, jak sama říká, neumí přešlapovat na místě. Nejenom o její chystané knize, ale také o potápění nebo světoběžnictví si budu povídat s renesanční ženou Šárkou Šiškovou ze Zlína. Už 23. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
1: Ve své době patřil k nejmodernějším lázeňským stavbám v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích byl od počátku centrem kulturního života. A památka se stala oblíbeným místem i pro filmaře. Proč měly boxy ve vinárně Domino zadní vstupy? I to zjistíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: To byla kapela Buty v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Před 18 lety vznikla v Uherském Hradišti značka Tradiční výrobek Slovácka. K čemu slouží a jaká řemesla a činnosti podporuje? To zjišťovala v Městském informačním centru v Uherském Hradišti v jezuitské koleji na Masarykově náměstí redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář?
2: Přeci jenom 72 výrobců, to už je 72 různých věcí, které prošly rukama. Mě hlavně zaujme ta barevnost, ta pestrost. Ať se dívám na opletené demižony, krojové panenky, krojové součástky, nebo jakékoliv sušené dobroty, panenky z kukuričného šustí, anebo na dřevěné misky, které jsou vyřezávané, leckdy vylévané cínem, k tomu kované předměty. Je to opravdu velká spousta a když se tady rozhlédnu, tak já se jsem velmi ráda chodím jenom podívat.
3: Ukazuje mi širokou škálu předmětů pod značkou Tradiční výrobek Slovácka Lenka Durďáková, tajemnice regionu Slovácko, pod jehož hlavičkou ochranná známka v roce 2008 vznikla. Jsme spolu v prodejně, která je součástí Městského informačního centra v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. A jaké byly první roky tradičního výrobku?
2: Je pravda, že jsme začínali s 10, což byla úplně nějaká základní sada, kterou jsme měli napříč regionem a napříč odvětvími, ale dneska je to výrobců 72. A objevují se řemesla, která byla třeba už dávno zapomenutá. Třeba můžu namátku říct olejářství. To je opravdu něco, co zaniklo a dlouhou dobu tady nikdo neměl.
3: Olejářství je tak jedním z přírůstků pomyslné řady potravin a nápojů z místních surovin, proutěných, bylinných, dřevěných i kovářských výrobků, kraslic, předmětů z kukuřičného šustí, krojů, perníkových dekorací a textilu. To vše najdete v dílnách jednotlivých výrobců v různých obcích Slovácka i na jednom místě v prodejně značky. Pokračuje Lenka Durďáková.
2: To, co jsme chtěli, aby nám přineslo na první dobrou, tak byla změna myšlení a změna kultury, jak u místních obyvatel, tak u návštěvníků regionu, protože jsme potřebovali, aby když přijdou a chtějí si něco tradičního z regionu odvést, buď sami pro sebe, anebo jako dárek pro někoho, aby viděli, co to je to tradiční, co to je to místní, co to je typické.
3: Garantem autenticity výroby pod značkou Tradiční výrobek Slovácka je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho etnografové dohlížejí na dodržování přísných kritérií.
2: Cíl je jednak podpora těch výrobců jako takových, aby jejich řemeslo bylo udržitelné, aby opravdu ho předávali dalším generacím, aby když ten výrobek vyrobí, aby byl konkurenceschopný na trhu alespoň nějakým způsobem. A my už dneska víme, že máme řemesla, kterými se jsou dneska schopni už řemeslníci uživit, ale také víme, že máme řemesla, která stále zůstanou jako volnočasová aktivita výrobců, protože se nikdy nebudou moci uživit natolik dobře, aby jim to bylo schopné sanovat životní náklady.
3: Značka pak po splnění podmínek přinese výrobci podporu prodeje a řemesla jako takového.
2: My jsme se dostali i v nějakém obecném smýšlení společnosti do témat, jako je lokálnost a udržitelnost. A ta regionální značka je vlastně už 18 let splňuje, aniž bychom to sami tehdy plánovali. Protože všichni výrobci opravdu musí být lokální, musí být ze Slovácka, řemeslo musí pocházet ze Slovácka, musí pracovat udržitelným způsobem, nesmí poškozovat životní prostředí, pracují opravdu s tradičními vzory, ta jejich práce je posuzovaná. Že splňujeme opravdu relativně i přísná soudobá kritéria, to jsme si nastavili před 18 lety.
3: Tradiční výrobky ze Slovácka najdete na regionálních akcích, jarmarcích i každoroční uherskohradišťské přehlídce Slovácko v tradici. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 16 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
1: Vážení posluchači,

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Krhové u Valašského Meziříčí začal samosběr levandule. Dálnice D1 na Brno je u Kroměříže stále zavřená. Návrh české vlády o změně financování České televize a Českého rozhlasu pozorně sleduje Evropská komise. Večera v noci bude v regionu převážně polojasno a na teploměru není, že naměříme až 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Přes 1000 rostlin levandule lékařské vysadili dobrovolníci na poli v Krhové na Vsetínsku. Lidé si tam levanduly mohou natrhat sami, když přispějí do kasičky nebo naskenují QR kód, podpoří navíc lidi s nemocí motýlých křídel.
2: Kytičku z levandule si na políčko přišla natrhat taky sběračka Iva. Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté, tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít 3 barvy. Podle majitelky pole Zlaty Martinkové by lidé měli při sběru dodržovat určitá pravidla.
3: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda.
2: Samozběr levandule potrvá v Krhové na Vsetínsku do poloviny července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže stále uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více říká mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlusták.
4: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění 2 osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
0: Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Česká vláda odsouhlasila návrh zákona, který mění způsob financování České televize a Českého rozhlasu. Rozpočet médií by se přechodem pod státní rozpočet snížil zhruba o 15%.
1: Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, povane slabý severovýchodní až severní vítr a nejnižší teploty. Naměříme mezi 17 a 14 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor v centru Kroměříže, a to zejména na náměstí Míru, mohou se tu tvořit kolony, důvodem je odklon dopravy z dálnice přes město. Ze zpráv vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utiluje, všechno to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
6: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mě několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona zalekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme helmu,
0: ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: taky to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu uložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit čověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočůráš.
0: Takže Zounar ve Stardance zatím nebude.
1: Ne, nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, ne, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, no má živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: Jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách,
0: jo, tak,
1: co, a už to.
0: To
1: a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolna,
4: děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám a kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce Králové, zdravím
4: je. Se zále. Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, výborně, a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady je Anna Písek, zdravím vás tam oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek
2: vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak, děkujeme. Děkujeme, co já.
2: Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
9: A dávám Ačko.
2: Děkujeme
4: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Jde na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si, bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastasia, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, to je dnes moderní, no.
1: Trošku, může ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martin hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si pamatuju. Jo. Trnku, a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To
2: a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Je tam dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa Vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa Vlátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statér.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ, hradech... tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák, ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou.
1: Dobře.
2: Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 jo, jo. minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem zdravím. Telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdounek, já vás zdravím.
1: Také zdravím.
2: Dva. No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Haló.
5: Tady je Jirka Srdčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno.

0: Tady ministerstvo ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
2: Ministerstvo, podívejme.
0: A dáme si...
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
0: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského, tak to jsem zrejmě
1: padal. Pepíci mají slovo oba dva, Jozívci.
4: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
5: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
4: Počkej, ty jsi někdy tančil?
5: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
4: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
5: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
4: Tomu všichni věříme.
5: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
4: A co se tam prosím tě učí?
5: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
4: To všichni umíme.
5: Jo?
4: Smím prosit, milostivá paní?
5: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho, leta praxe.
4: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
5: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
4: A co to je krmit uši?
5: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je, se každý u nás nadíze jasný.
4: To je takové původní.
5: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte ohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
4: Jo, ale proč?
5: Depeš, vole.
4: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
5: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
4: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
5: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
4: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
5: Při čem?
4: Rituální. Ritus, to je...
5: Stačí, tam mě velmi často posílají.
4: Ne, to je něco jiného.
5: A latina mi nedělá.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavý.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená, prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska, na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama, malá rodinu, a tak tam jdeme, a i za ňou, ne, ale ještě tak zaznámými.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No, tak Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmicky vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
5: To je uznal starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: No, ale to nejde, to nejde.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, musíme říct.
6: Ano, do rýmu. Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
6: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Řidič kamionu zraní nehody na dálnici D1 u Kroměříže měl v krvi alkohol. Hřiště v Uherskohradišťských Rybárnách budou mít nový povrch i sportovní vybavení. Do výstražné stávky se zapojili více než 2000 zaměstnanců České televize. Večera v noci bude v regionu převládat polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 14 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 na 254. kilometru u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená. Příčinu nehody policisté vyšetřují, jak říká Šiška.
2: U 49-letého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to 0,4 promile.
0: Opačný směr dálnice je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží i desítky minut. Při nehodě se zranili dva lidé. Podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků nehody až do večera. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky. Současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže, která tlumí nárazy a chrání před úrazy při pádu z výšky. Modernizací projde také sousední sportovní hřiště, popisuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Současný asfaltový povrch bude vyměněn také za litou pryžovou plochu. Hřiště bude nově nalajnováno a doplněno o nové sportovní prvky, konkrétně dvě multibranky na fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše, sloupky na volejbal a nohejbal a lavice pro uskladnění sloupků a sportovního vybavení.
0: Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili asi 2000 pracovníků. Popoledně je přišli podpořit i známé osobnosti.
4: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
5: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
4: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
5: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
6: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
5: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abbasi. Prezident už dříve řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí jej ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abbasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal. Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převládající jasno až polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 17 a 14 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na průjezdu přes Kroměříž počítejte stále s omezením, tvoří se kolony vozidel, důvodem je uzavírka dálnice D1 a auta jezdí přes centrum města. Ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní se střetla dvě osobní vozidla. Zprávy končí a vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje, teď už dnem v kraji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krásné pondělní odpoledne. Začíná Den v kraji statem 22. června. V dnešní 17. hodině se podíváme třeba do Krhové u Valašského Meziříčí, kde začal dobročinný samozběr levandule. Pole vysadili manželé, kteří chtěli přinést na Valašsko kousek Provence a také pomoci lidem s nemocí motýlých křídel. Naše reportérka byla na místě a na její reportáž se můžete těšit už před čtvrt na šest. Jsem ráda, že nás i dnes posloucháte. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 22. června připravil Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Policisté odhalili alkohol v krvi u řidiče kamionu, který před 16:00 ráno srazil na dálnici další dvě vozidla. U Kroměříže na dálnici D1. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je i v tuto chvíli uzavřena ve směru na Brno, protože stále probíhá vyprošťování havarovaných vozidel. Příčinu nehody policisté vyšetřují, pokračuje Šiška.
3: U 49-letého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to 0,4 promile.
2: Přes 1000 rostlin levandule lékařské vysadili dobrovolníci na poli v Krhové na Vsetínsko. Lidé si tam levanduly mohou natrhat sami, a to třeba i s příspěvkem do kasičky nebo s naskenováním QR kódu. Podpoří tím navíc lidi s nemocí motýlých křídel. Více o tom v našem vysílání už za chvíli. Řidiči ve Zlíně musí od dnešního rána počítat s omezením na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u Kolektivního domu. Ve směru od městských lázní do centra města jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odbočovací pruh k budově Centro projektu. Změny se dotknou také chodců.
4: Co se týče chodců, tak ti budou mít opět vymezený náhradní přechod a v celé křižovatce bude vlastně náhradní inteligentní signalizace.
2: Podrobnosti doplnil vedoucí realizace firmy Cross Zlín Ivo Gajdošík. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byla Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Popularita samosběru je v Česku na vzestupu. Kromě jahod anebo zeleniny můžou lidé sbírat třeba také levanduly. Kousek Provence a pole plné fialového kvítí najdou například v Krhovém u Valašského Meziříčí. Samosběr, který tam začal o víkendu, navíc pomůže lidem s nemocí motýlých křídel.
1: Chtěla bych kytičku do takové menší vázičky, ale zaujalo mě, že tady jsou kromě levanduly i ještě nějaké růžové kytky a žluté. Tak mám v plánu, že ta kytička nebude jenom fialová, ale bude mít tři barvy.
2: Říká s úsměvem Iva, která teď stříhá jednotlivé stonky levandule. Jak je vybíráte?
1: Vybírám je podle velikosti květu.
2: Ve stejném řádku jsou také dvě kamarádky, Marcela a Lenka. Tak máte už úplně plnou dlaň té levandule, Lenko?
3: Skoro, ale snažím se ještě víc jako natrat.
2: Krásně to voní.
3: Krásně to voní a doufám, že to v domácnosti tak jako na moli, nebo já nevím, šatní moli, že to provoní a že to pomůže.
2: Pomůže to nejen vám, ale taky dobré věci.
3: Samozřejmě.
2: Už jste hodila do kasičky těch 50 korun?
3: Zbírám, tak hodím. Dám penízky, dám.
2: Říká s úsměvem Lenka a pokračuje ve stříhání. Její kamarádka má bedinku a v ní má několik stonků. Na co tu levanduli použijete? Půjde to do nějakých sáčků nebo třeba do vázy?
4: Sušené kytičky do vázy, to je doslova terapeutická bylina, takže i to sbírání, i ta ozdoba navíc, výtěžek jde na dobrou akci, takže to je, tam jsou samé pozitiva.
2: Na políčko přichází další lidé, já se ale přesunuji za majitelkou pole Zlatou Martinkovou, která stojí ve stánku a prodává lidem nejrůznější produkty z levandule. Lidé sbírají, má to ale určitá pravidla.
5: Určitě bychom byli rádi, kdyby vlastně teď sbírali a trhali pouze ty vykvetlé stonky. Nevzali to jako kdyby šmahem, tu celou rostlinu prostě nevzali a neustřihli jako celou, protože tam pořád vlastně jsou stonky, které jsou nerozkvetené, takže je to strašná škoda, protože tím, když někdo přijde a celou tu rostlinku takto vlastně vezme, tak tím pádem vlastně za těch 14 dní už na té rostlince nic nebude. Když někdo vezme stonek po stonku, tak za těch 14 dní tam zase na té rostlince ještě nějaké ty květy budou.
2: Tady je teď docela plno, lidé skoro nejdou vidět, protože ta levandule je už vysoká. Můžou se tady na políčko vracet i v dalších dnech?
5: Můžou určitě, ten samosběr bude trvat určitě do půlky července v podstatě, protože vlastně ta levandule postupně vykvétá, takže pořád vlastně na tom políčku bude co trhat a co sbírat a my budeme strašně rádi, když to lidé vlastně pozbírají a když tím jako pomůžou nám i té nadaci.
2: Příspěvek ve výši 50 korun mohou lidé vhodit do kasičky nad levandlovým polem, najdou ho v Krhové na Vsetínsku u místního hřbitova. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: srdcové vředy, dekubity nebo třeba diabetická noha. Nehojící se rány postihují desetitisíce Čechů. Léčba je bolestivá, dlouhodobá a nákladná. Kateřina Palinčáková z nemocnice Agel z Valašského Meziříčí je zakladatelkou specializovaného týmu hojení chronických ran. Přijala pozvání do poradny pro zdraví a bude tu i pro vaše dotazy. Už 24. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Po písničce Nadě Urbánkové je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na aktuální informace o počasí. V tuto chvíli už jsem ve spojení s odbornicí z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Jitky Kučerové. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: V centru Zlína je horký slunečný den. Je stejná situace na území celého Zlínského kraje?
2: V podstatě ano, ta oblačnost se začíná víceméně rozpouštět, takže teď převažuje polojasno, někde už může být i skoro jasno na obloze, nicméně ještě v té následující, dejme tomu hodině, dvou se teoreticky může, ale asi už jen v západní části kraje objevit nějaká krátká přehánka, no a ty teploty jsou většinou mezi 26 až 29 stupni Celsia, trošku chladnější v uvozovkách je východ, severovýchod kraje, tam většinou kolem 26 stupňů a vítr fouká od severu až severovýchodu. Většinou je už slabý, ale jsou ještě místa, kde fouká i mírný.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Noc by měla být skoro jasná až polojasná, takže v podstatě něco podobného, jako je teď na obloze. Zpočátku může být nějaká, jak jsem před chvíli říkala, ta zvětšená oblačnost s možností krátké přehánky ještě, ale pravděpodobnost už není nějak velká. Teploty nejnižší v noci, respektive zítřejší raní, by měly být mezi 17 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý od severovýchodu až severu.
0: Jaké počasí potom předpovídáte na zítřek?
2: Zítřek také skoro jasný, polojasný, podobně jako ta noc, čili celkem slunečné počasí, jenom s nějakou menší oblačností. Nicméně v průběhu dne možná nějaké občasné oblačno, to znamená trošku zvětšená oblačnost, se objevit přechodně může. Teploty malilinko nižší, než byly dnes, 26 až 29 stupňů, takže spíše v tom letním intervalu. Dnes bylo nejvíce ve Starém Městě 30 a 3 desetiny stupně Celsia, čili tropická hodnota, zítra by se asi objevovat neměly. No a vítr zítra podobně také jako dnes slabý, ale na některých místech přes den mírný, severovýchodní až severní.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech?
2: Postupně se bude oteplovat a spíše bude ubývat oblačnosti, takže středa, čtvrtek už jenom s malou oblačností, slunečné dny s tropickými postupně hodnotami, ve středu 26 až 30 stupňů, čtvrtek 29 až 33 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Českém rozhlase Zlín právě dozněla písnička Aby. Posloucháte Den v kraji. Muzeum regionu Valašsko připravilo v zámku Kinských výstavu Českomoravské sklárny. Ve vysílání nám je představila kurátorka Kamila Valoušková.
1: Já doufám, že to návštěvníky nebude šokovat, ale uvidíte především sklo. Je to sklo, které je ničím nějakým způsobem jedinečné. Ať už se to týká světel, která byly patentovaná, anebo opravdu luxusních váz a míst, které byly zhotoveny speciální metodou. Ale je tam i sklo, které má vlastně doma běžný člověk, nebo které bylo určeno pro běžného zákazníka. A myslím si, že si návštěvníci některé z těch vystavených kousků poznají, že vlastně mají doma. Po babičce třeba.
0: Zmínila jste, že uvidíme opravdu jedinečné skleněné exponáty. Mohla byste nám prosím přiblížit, jaký příběh za nimi je?
1: Je to vlastně, všechny exponáty ilustrují příběh Českomoravských skláren, která vznikla na základě krachující obrovské evropské sklárny a v průběhu 15 let se vypracovala takovou specifickou sklárnu s velmi dobrou designovou produkcí a s velmi kvalitními výrobky. Vlastně to příběh o vzkříšení jedné sklárny. Je to příběh o úspěchu a vlastně o udržitelnosti.
0: Většina děl pochází ze sklárny ve Valašském Meziříčí krásně nad Bečvou. Jejíž počátky jsou se zámkem Kinských propojeny. Jak?
1: Ona sklárna s krásně nad Bečvou byla založena hrabětem Kinským, tedy majitelem našeho zámku a majitelem celého panství. Takže pojitost je tady úplně přímočará.
0: Řekněte nám tedy ještě prosím, kdy a kde bude výstava k vidění?
1: Komorní výstava, která je věnovaná Českomoravským sklárnám, bude k vidění už od zítřka v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a na její prohlídku mají návštěvníci čas až do konce příštího roku.
2: Den v kraji. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: byl Janek Ledecký a písnička Týna v Českém rozhlase Zlín. Dva měsíce před startem automobilové Barum Rally Zlín odhalili pořadatelé podobu letošního závodu. Na dvě asi nejvýraznější změny oproti předchozím letům dojde hned v úvodu soutěže. První se bude týkat už tradiční noční rychlostní zkoušky v centru Zlína, kterou v pátek 14. srpna závod odstartuje.
1: Noční rychlostní zkouškou přímo v centru Zlína odstartuje Barum Rally i letos. Oproti předchozím rokům to ale bude o hodinu dřív. Jak vysvětluje ředitel závodu Jan Regner, důvod je hlavně to, aby RZ-ta o hodinu dřív taky skončila.
2: Tím, že to startovní pole je hodně početné, tak jsme se dostali v loňském roce až někde kolem půlnoci s těma nejlepšíma jezdcema. To se na nás a myslím, že i na spoustu zlínských obyvatel zdálo trošku později, tak jsme si říkali, dáme to do té dřívější hodiny, takže by ten konec měl být někde kolem 23:15, což se nám zdá rozumné.
1: Z pohledu závodníků toto rozhodnutí vítá současný lídr českého šampionátu Dominik Stříteský. A to díky hodině spánku navíc.
3: Se to nezdá, člověk si řekne, že závodí pátek večera dva dny, ale ono to všechno začíná už v úterý testem. Bývá to všechno v horku, takže to tělo dostává od začátku zabrat, do toho nějaké nervy a takhle všechno pracuje. Takže člověk vlastně, když má podávat ten výkon, tak je nejslabší, když to takhle řeknu blbě, takže určitě každá ta hodina spánku je důležitá.
1: Hodina spánku se bude hodit i kvůli dalšímu programu. V sobotu ráno se totiž v minulých letech jezdila rychlostní zkouška Březová v okolí Slušovic. Ta měla mezi piloty pověst nejsnadnější části Barum Rally.
3: Klasicky na rozehřátí v sobotu ráno, pak přišel vždycky nějaký bunč nebo něco, kde prostě už to byl záhul, ale člověk neskočil hnedka do toho nejtěžšího. Letos to bude asi jinak, takže stejně se s tím musíme poprat.
1: Slovo asi mohl Stříteský vynechat. Organizátoři totiž skutečně Březovou z programu vyřadili a hned v sobotu ráno se posádky vydají na náročnější rychlostní zkoušku nazvanou Pohořelice.
2: Vybrání právě té rychlostní zkoušky Pohořelice bylo důležité pro nás i z toho pohledu, že teďka předseda organizačního výboru a dřív ředitel rally táta Miloš Regner, tak ten začínal na této rychlostní zkoušce jako vedoucí RZ-ty na, myslím, na třetím ročníku.
1: Vysvětluje ředitel Jan Regner s tím, že letošní ročník Barum Rally bude polojubilejní 55. a i proto chce odkazovat na historii. Celkově piloty čeká v polovině srpna 206 závodních kilometrů. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Po písničce Levandulová pokračuje Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Před 18 lety vznikla v Uherském Hradišti značka Tradiční výrobek Slovácka. K čemu slouží a jaká řemesla a činnosti podporuje? To zjišťovala v Městském informačním centru v Uherském Hradišti v jezuitské koleji na Masarykově náměstí redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Přeci jenom 72 výrobců, to už je 72 různých věcí, které prošly rukama. Mě hlavně zaujme ta barevnost, ta pestrost. Ať se dívám na opletené demižony, krojové panenky, krojové součástky, nebo jakékoliv sušené dobroty, panenky z kukuričného šustí, anebo na dřevěné misky, které jsou vyřezávané, leckdy vylévané cínem, k tomu kované předměty. Je to opravdu velká spousta a když se tady rozhlédnu, tak já se sem velmi ráda chodím jenom podívat.
2: Ukazuje mi širokou škálu předmětů pod značkou Tradiční výrobek Slovácka Lenka Durďáková, tajemnice regionu Slovácko, pod jehož hlavičkou ochranná známka v roce 2008 vznikla. Jsme spolu v prodejně, která je součástí Městského informačního centra v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. A jaké byly první roky tradičního výrobku?
1: Je pravda, že jsme začínali s 10, což byla úplně nějaká základní sada, kterou jsme měli napříč regionem a napříč odvětvími, ale dneska je to výrobců 72. A objevují se řemesla, která byla třeba už dávno zapomenutá. Třeba můžu namátku říct olejářství. To je opravdu něco, co zaniklo a dlouhou dobu tady nikdo neměl.
2: Olejářství je tak jedním z přírůstků pomyslné řady potravin a nápojů z místních surovin, proutěných, bylinných, dřevěných i kovářských výrobků, kraslic, předmětů z kukuřičného šustí, krojů, perníkových dekorací a textilu. To vše najdete v dílnách jednotlivých výrobců v různých obcích Slovácka i na jednom místě v prodejně značky. Pokračuje Lenka Durďáková.
1: To, co jsme chtěli, aby nám přineslo na první dobrou, tak byla změna myšlení a změna kultury, jak u místních obyvatel, tak u návštěvníků regionu, protože jsme potřebovali, aby když přijdou a chtějí si něco tradičního z regionu odvést, buď sami pro sebe, anebo jako dárek pro někoho, aby viděli, co to je to tradiční, co to je to místní, co to je typické.
2: Garantem autenticity výroby pod značkou Tradiční výrobek Slovácka je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho etnografové dohlížejí na dodržování přísných kritérií.
1: Cíl je jednak podpora těch výrobců jako takových, aby jejich řemeslo bylo udržitelné, aby opravdu ho předávali dalším generacím, aby když ten výrobek vyrobí, aby byl konkurenceschopný na trhu alespoň nějakým způsobem. A my už dneska víme, že máme řemesla, kterými se jsou dneska schopni už řemeslníci uživit, ale také víme, že máme řemesla, která stále zůstanou jako volnočasová aktivita výrobců, protože se nikdy nebudou moci uživit natolik dobře, aby jim to bylo schopné sanovat životní náklady.
2: Značka pak po splnění podmínek přinese výrobci podporu prodeje a řemesla jako takového.
1: My jsme se dostali i v nějakém obecném smýšlení společnosti do témat, jako je lokálnost a udržitelnost. A ta regionální značka je vlastně už 18 let splňuje, aniž bychom to sami tehdy plánovali. Protože všichni výrobci opravdu musí být lokální, musí být ze Slovácka, řemeslo musí pocházet ze Slovácka, musí pracovat udržitelným způsobem, nesmí poškozovat životní prostředí, pracují opravdu s tradičními vzory, ta jejich práce je posuzovaná. Že splňujeme opravdu relativně i přísná soudobá kritéria, to jsme si nastavili před 18 lety.
2: Tradiční výrobky ze Slovácka najdete na regionálních akcích, jarmarcích i každoroční uherskohradišťské přehlídce Slovácko v tradici. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla písnička Pokoj v duši a já se s vámi v tuto chvíli loučím. Přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Osmnáct hodin a jedna minuta.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Převrácený kamion blokoval dopravu na dálnici D1. Teď už je provoz obnoven. Zlínský kraj přispěje na vznik 11 filmů 14 miliony korunami. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkují. Večera v noci bude v regionu převažovat polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradělek. Dálnice D1 je ve směru na Brno již průjezdná. Od rána byla kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno zde havaroval kamion. Odklízení nehody trvalo několik hodin. Policie odkláněla dopravu a na průjezd Kroměříží se tvořily kolony. Kolem 17:30 však byla dálnice plně zprovozněna, a to v obou směrech. Nyní tak projedete bez omezení. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované, ale i dokumentární snímky. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na stávku uvedl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
4: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde, že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzin si řidiči v Česku naopak mírně připlatí, litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června.
2: Počasí.
1: Večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji skoro jasno nebo i polojasno. Povane slabý severovýchodní až severní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 17 a 14 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava ve Zlínském kraji je teď plynulá a jak už jste slyšeli, i na dálnici D1 se jezdí bez omezení v obou směrech. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo všechno. Další nás čekají ve vysílání zase za hodinu. Teď Morava krásná zem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

Pěkný večer, přátelé. Zdraví vás Jiřina Ostránu. Jak jste slyšeli, pěknou písničkou v úvodu Moravy krásné země vás pozdravila i Stříbrňanka, která zahrála polku Antonína Perničky Pod Buchlovem. Věřím, že jste i přes to horko, které venku panuje, prožili příjemný den. No a nyní už možná sedíte někde v chládku, třeba v altánku a popíte osvěžující nápoj. No a já doufám, že i písničky, které jsem pro vás vybrala, osvěží. Připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Pavly. Pavlínkám blahopřeji a vám všem přeji příjemný poslech. No a s pěknou písničkou už přichází Doubravěnka.

Tak to byla polka Josefa Macha Miloslavy Plačkové, hrála Dubravěnka až se setmí. A teď už přání a písnička ke včerejším narozeninám a patří panu Jiřímu Tomejčíkovi z Těmic. Pevné zdraví, štěstí, pohodu a hojnost božího požehnání a milostí přejí Stázinka, Anínka, Anička a Radim. Blahopřání ke včerejšímu životnímu jubileu předám i strejčkovi Borisovi Plevovi z Moravského Pejsku. Drahý Františku, přejeme ti všechno dobré, hlavně pořád dobrou náladu a kondičku jako doposud sovičky ze Bzenca. A písničku bude hrát Moravanka.

0: Tak to byla lidová žala naša Anička, zaspívali jsme si s Moravankou. No a teď už tady mám vzpomínku, je to vzpomínka na paní Miroslavu Nohavovou, která by dnes oslavila 70. narozeniny. Už 3 roky není s námi, ale každý den na ní myslíme a vzpomínáme na společné chvíle. No a vzpomíná sestra Marie s maminkou, která nedávno slavila 90. narozeniny. No tak mamince samozřejmě blahopřejeme. Další vzpomínka. 21. června 1907 se narodil na Benešově pan Alois Varmuža. Rád tam jezdíval k parolkům a ke střížům. Dětství prožil na Okrouhlé, měl tam velkou rozvětvenou rodinu. Měl 3 sestry, bratra Jana, 5 sestřenic a 2 bratrance. Taťka mu zemřel v roce 1933. Maminka se narodila na Kořenci a zemřela v roce 1981. No a tak to vzpomíná vnuk Honzík. Ještě je tady napsáno, že je rozptýlený tak. A teď už je čas na písničku Kumpanovi muzikanti a Znáš tu zem.
1: Český rozhlas zlý.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Tak, budeme pokračovat předávání gratulací. Je tady zrovna vzpomínka. Dnes by se dožila 72 let paní Jitka Drápalová z Bystřice pod Hostýnem. S láskou v srdci vzpomíná syn Jiří. No a dnes je, jak víte, svátek Pavly, což je příležitost nejenom k oslavě, ale i k přání. A je to přání pro manželku, maminku, nevěstu, kamarádku Pavlu Malaníkovou z Rokytnice u Slavičína. Takže úsměv na tváři, pohodu na duši, hlavu v oblacích, klid v srdci, štěstí a lásku v životě až po uši, oporu v nouzi, vzácným štěstím, se srdíčkem svým nebojácným, dáš kus sebe v každém skutku, tak užij si dnešní den v kruhu nové rodiny, bratra a sester, sváteční den jediný, ti přeji na oplátku, tento dárek opětuji za 29. duben s kreativním přáním od tebe, tak ať tě tato chvíle naplní štěstím, s úctou Věra s rodinou. No a na řadě je vinčování pro paní Jarmilku Krejčí ze Šanova, která včera oslavila 79. narozeniny. Milá Jarmilko, kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti teto dát. Dnes vše nejlepší, přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj, ať krásně kvete, jako záhon kopretin. Přání posílají Bolečkovi, Šebákovi a sestra Marie a Veselka potěší písničkou.

Tak to byl Cestář, francouzská lidová. No a písnička i pro paní Marii Popelkovou ze Strání včerejším narozeninám. Zdraví, štěstí, pohodu, vždycky dobrou náladu, ve všem boží požehnání, pana Maria a tě chrání a všichni blízcí tě mají rádi. No a tak to blahopřejí bráchové Laďa a Jan s manželkami. Nyní tlumočím přání paní Mařence Trutnové z Velkého Meziříčí, jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, spokojenost, boží požehnání, výlety s manželem a Jirkou a děti a vnoučata, ať přinášejí babičce stále velkou radost. To přejí všichni od Musilů z Vratislávky. A ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají svátek paní Pavla Mazouchová z Kyjova, Pavla Bialasová ze Šatova a ještě paní Pavla Bínová z Křenovic. Takže milé dámy, my vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc nás to těší. No a do těch let příštích vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. A tu třeba budete mít teď při písničce, kterou bude hrát Podhoranka a je to Tiché vyznání.

Tak to byla Podhoranka, Tiché vyznání Miloslava Procházky a Venuše Janečkové. Ještě zkusím přečíst některá přání. Prosíme o písničku spolu s blahopřáním pro pana Františka Urbánka z Křepic, který včera slavil narozeniny. Milý kamaráde, přejeme ti zdravíčko, k tomu štěstíčko, hodně lásky od rodiny a tvých přátel, kterých máš kolem sebe hodně. Měj se moc hezky a užívej si života, každé tvoje přání, ať se ti splní. To přeje kamarád Miloš s manželkou z Rosic. A ještě tady mám jedno, jsem viděla, myslím, tady, ano, je od Radka Šlese. Dnes bych chtěl poblahopřát ke 40. narozeninám našemu synovi Radkovi Šlesovi z Jezeřan Maršovic. Přeji mu hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a radost dětí Viktorky a Radečka. No a tomu přejí taťka Radek s maminkou Marcelou. Sestra Míšák, přání se připojují manželka Alenka, babičky Mařenka, Mařenky Mašová a Šlesová, Radka a Jana Pálenská z Damnic a děti Viktorka s Radečkem posílají velké pusinky. Hra bude Kotáranka.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 19 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Převrácený kamion blokoval dopravu na dálnici D1. Teď už je provoz obnoven. Dopravní omezení čekají ode dneška řidiče, kteří projedou křižovatkou ulic Štefánikova a Osvoboditelů ve Zlíně. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla o tom vláda. Zítra bude v regionu převládající polojasná obloha a naměříme až 31 stupňů. Matěj Neradělejka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. Dálnice D1 je ve směru na Brno již průjezdná. Od rána byla kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno zde havaroval kamion. Odklízení nehody trvalo několik hodin. Policie odkláněla dopravu a na průjezdu Kroměříží se tvořily kolony. Kolem 17:30 však byla dálnice plně zprovozněna a v tuto dobu již v obou směrech projedete bez omezení. Řidiči ve Zlíně musí od dnešního rána počítat s omezením na křižovatce ulic Štefánikova a Osvoboditelů u kolektivního domu nedaleko Českého rozhlasu. Ve směru od městských lázní do centra jsou zúžené jízdní pruhy a na ulici Osvoboditelů chybí odvočovací pruh k budově centroprojektu. Změny se dotknou také chodců, jak říká vedoucí realizace firmy Cross Zlín, která práce na křižovatce provádí, Ivo Gajdošík.
2: Co se týče chodců, tak budou mít opět vymezený náhradní přechod a v celé křižovatce bude vlastně náhradní inteligentní signalizace.
0: Rekonstrukce za 220 milionů korun se týká všech 45 zlínských křižovatek a přechodů. Hotovo má být nejpozději letos na podzim. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Azteckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzivě.
6: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme jít solidní dozadu, jo? Protože to je naše doména. A tam máme dobrý hráče. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let. Tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost. Ty hráči, aby udělali nějaký pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
0: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra, tedy v úterý s datem 23. června, bude ve Zlínském kraji obloha skoro jasná až polojasná. Zejména v průběhu dne může být i oblačno a k tomu i dešťové přehánky. Odpoledne a k večeru se na jihozápadě kraje může s menší pravděpodobností právě déšť objevit. A to třeba i s bouřkou. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se v tuto chvíli jede bez nehod. Pohodový večer nejen na silnice, ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. Od mikrofonu zdraví Matěj Neradělek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: počuli sme jeden z hitov Moravanky, To kievské pole, a možno aj práve táto skladba hrala na vašom prvom kšefte. Tak prezraď nám, kedy bol a aký to bol kšeft?
1: Naše první akce byla oslava naší sestřenice, která dala za úkol bráchovi Ferovi, aby se dal na nějakou kapelu. Tak brácha nás oslovil, nás bratry a bratry Vajdíky, aby jsme zahráli kapelu. Tak jsme zahráli a potom na konci akce jsme si řekli, že ty jo, hoši nám to nějak hraje, nebo že se nám to líbí ta party, jak jsme hráli. A jsme si řekli, že zkusíme založit kapelu, nebo...
0: A v jakom roku to bylo?
1: Bylo to zhruba v roku 2022.
0: 2022, takže to sú celkom ako 4 roky takto, čo fungujete.
1: Áno, 4 roky.
0: No a to znamená, že keď oslovil váš súrodencov, že vy všetci ste muzikanti?
1: Áno, sme muzikanti. Pocházíme z muzikantských rodín a hrávame v kapelách Hornobojani, Svárovanka a Veselá muzika z Ratíškovic.
0: No a začal si rozprávať o tom, že pochádzate z tých muzikantských rodov, tak prezraď, pochvál sa.
1: Áno, sme z muzikantské rodiny. Od hubeníka Lukáša a tubisty Ondry Vajdíka byl muzikant děda Karel Vajdík. Hrával na tenor z DH v Norovjané a DH Veslané a další děda Rostislav Jaborník byl taky muzikant, trumpetista. A od rodiny Pavkových náš taťka byl veliký muzikant, harmonikář, měli s kamarádama taky menší kapelu, ale taky hodně hrával sám na různých oslavách.
0: No a já si pamätám, že váš taťka je varhaník, že jo?
1: Áno, on je varhaník a hráva v kostel ve Vnorovech.
0: Pozdravujeme taťku.
1: Ahoj, taťko.
0: A nech vám to hraje aj naďalej s takýmito muzikantmi, ktorých máte doma. To musí byť veľmi veselé u vás, že jo?
1: Áno, to býva veselé niekdy.
0: A zahráte si akože len niekedy, že len tak, že doma?
1: Niekdy jo. Tak pohrajem nejaké rôzne třeba mezihry, rôzne polky, valčíky, nebo nejaké moderní.
0: Takže rodinná kapela, ako sa patrí, teda, že hrávate aj doma. Dobre.
2: Ja bych chtěl jenom dodat, že můj taťka mě vlastně k té muzice úplně dovedl a dal mě ty základy. A to jsem mu strašně rád, takže jakože, když jsem byl mladší, tak jsem si s taťkou hodně té muzikantské zábavy dost užil.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku a práve teraz sme počuli polku Přerovánka, ktorá je jednou z tých najobľúbenejších v podaní, alebo teda v repertoári Lidérovskej šestky, rodinnej kapely z Lidérovic, a ktorá nám rozpráva o tom, ako takáto rodinná kapela môže fungovať. Vy ste teda relatívne mladá kapela, máte vekový priemer 20,5 roka. Sme to teraz vypočítali.
2: Áno, áno, je to tak.
1: Rozprávali ste mi teraz, že každý z vás máte pripravenú historku o tom, čo je pre vás motivujúce v tej dychovke. A to si myslím, že je veľmi užitočné a potrebné povedať v tom rozhlase, pretože možno budete motivovať aj iných mladých muzikantov. Tak poďme do toho, pochváľte sa.
2: Takže bych začal u sebe, takže mne sa líbí strašne Lanžočanka, pretože hrají takové ty starší veci, ktoré opravdu chytnú za srdíčko. To by mohlo potvrdiť i zbytek Lidérovskej šestky, protože v repertoáru máme zařazené i ty starší skladby od skladatelů, například Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla Vacka a Josefa Hotového.
3: Tak mě nejvíc ovlivňuje dechová hudba tu Faranka a Dunajská kapela a každá dechovka mě ovlivňuje jako trochu jinak. U tu Faranky se mi nejvíc líbí to, že v jejich podání ta dechovka prostě má taký šmrnc, žije, prostě takové to hujkání, nebo jak bych to popsal, jak oni hrají na ty nástroje, to prostě zpívá. U Dunajské kapely mě zase nejvíc baví to styl toho bubeníka a líbí se mi, jak to hraje tak krásně sekaně, rytmicky, a prostě to má drive a žije to.
4: Tak za mě to jsou všechny dechovky, protože každá dechovka má své kouzlo, má svůj styl, svoje skladby, hraje si svoje skladatele a hlavně asi se mi nejvíc líbí taky ta tu Faranka, protože to je kvalitní kapela, bych řekl.
5: No, takže za mě, já osobně dechovku v životě, teda v osobním životě nějak neposlouchám, já jsem vždycky byl spíš přikloněný k metalu, ale kdybych se měl vybrat jako kapelu, jako dechovou, tak za mě rakouští Množil Brass.
1: Tak jsou možná nějaký lidé, kteří přispěli k tomu, že jste tam, kde jste, a komu byste chtěli poděkovat?
5: Ano, ano. Určitě bych chtěl poděkovat panu učiteli Jiřímu Šticovi ze základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Pan učitel nás naučil opravdu hodně a myslím si, že bez něj bychom tady určitě nebyli.
1: Takže vy jste teraz hovorili tu Faránku, Dunajskou kapelu, a my si jdeme hrát Kvetou máky. Můžete mi k této skladbě prosím něco povedať? Niekto z vás?
5: Je to pekná polka.
3: Je to srdcovka.
1: Je to hodne veľká srdcovka a je to srdcovka medzi veškerými generáciami, ktoré ja poznám.
2: Skladbu Kvetomáky v poli som poprvé slyšel na hodech v Josefově v roku 2020, když tam hrala Lanžočanka. Oni tu polku hrali na přání, už tak bylo v pozdě v noci a já jsem to tehdy vůbec neznal. Ale úplně nadechlo to, že všichni tam to zpívali a já říkám, ty brjo, to je plná pecka, taky se mi to strašně líbilo. Tak jsem pak přijel dom z tý hodů nad ránem a další den jsem si tu polku hledal všady na internetě, až jsem našel ten název skladby, a co si pamatuju, tak jsem to týden, každý den 10x denně poslouchal. První jsem to jenom tuškou naškrábal jako dvojhlasně, jenom to trio, ale nakonec se mi podařilo sehnat i zbytek všech not. Takže teďka to hráváme, jak to je celé, od začátku až do konce, ta písnička.
1: No a v dalším vstupe se posluchači můžu těšit na to, že jim prezradíš, kde si tuto skladbu budu moct už čoskoro vypočuť naživo od vás.

0: Tak, milí poslucháči, počuli sme skladbu Kvetov máky v poli, čo je jedna z obľúbených skladieb Lídežovskej šestky. No a ja vám prezradím, že tým, že táto notečka je vlastne súčasťou týždňa, ktorý je pred Strážnicou, pred veľkým festivalom, tak táto kapela vám chce niečo oznámiť.
1: Tak my by sme vás všechny chteli pozvať na nejbližší naši akci, kterou hrajeme, a to je 27.6. ve Strážnici a hrajeme na Ostrůvku.
0: A budou aj Kvetov máky?
1: Budou všechny polky i valčíky.
0: V jakom čase budete hrať na Ostrůvku?
1: Tak začínáme v 13.30 a končíme v 18.30.
0: Dobre, ja tam budem. Verím, že vážení poslucháči, budete tam aj vy, lebo určite to bude stáť za to. A keď sa vám náhodou nepodarí prísť tedy na Strážnicu, tak kde vás môžu sledovať naši poslucháči a zistiť, kde hráte?
1: Určite nás môžete sledovať na Facebooku nebo na Instagramu. Menujeme sa tam Lídežovská šestka a podívejte sa a začnite nás sledovať.
0: Výborne. Pane kapelníku, ja te ešte poprosím o jednu vec, a to, aby si menovite predstavil kapelu.
2: Dobře, takže bych teda začal tady úplne od sebe. Tak ja, Pavka František, hrají první křídlovku naší kapele. Dále druhá křídlovka Vojtěch Pavka, potom na tenor Martin Pavka a bariton Jan Pavka. Potom zadní řady je tam samý Vajdík. Takže na bicí Lukáš Vajdík a tuba Ondřej Vajdík. V první řadě samý Pavka, v druhé řadě samý Vajdík.
0: Výborně, chalani, děkuji vám velmi pěkně, že jste přišli sem do Brna. Za spoluprácu na tomto pořadě děkujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi. Moje jméno je Barbara Turčanová a těším se na vás dýchovkou aj někdy na budouce.

0: Ve své době patřil k nejmodernějším lázeňským stavbám v Evropě. Společenský dům v Luhačovicích byl od počátku centrem kulturního života. A památka se stala oblíbeným místem i pro filmaře. Proč měli boxy ve vinárně Domino zadní vstupy? I to zjistíme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Střetnutí.
1: Ako sa líši podnikanie na Slovensku a v Česku, to vysvetlí Milan Paprčka, autor tzv. Lietajúceho auta. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na návšteve Panamy. Po stretnutí s jeho rezortným kolegom Javierom Martinezom a Čom Vaskézom vyjadrila Panama podporu kandidatúre Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Počas historicky prvej návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Panamskej republike pozval Blanár Vaskéza na Slovensko. Návšteva by sa mohla uskutočniť už koncom roka. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Poslanci Národnej rady vo štvrtok vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Premiér Robert Fico v úvodnom slove zdôraznil, že súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor, na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta vlastně ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: v čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci,
1: sítě.
2: Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd, a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě, někdy to děláte bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. On, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl. A křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijde soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit dálky. Protože jako jel furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Hradci Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal. Tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: Bill, don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej chlapče můj, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí ostu třáp. Když Nikes sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: psa. Když mu doktor šátek povolil, byl jí naposledy vzdech, tak navždy v hlavě zní mu hlas. Jeno z kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town. Nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Vaby Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away. Make

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam s Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každý člověk jiný výraz má.

prachů, kde může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží, ale zlato pořád někdo jiný má.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé s trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánět nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrtí.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: To bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělá.

to jak si jim, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: To stačí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty jsi
0: sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. A je to už také vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

představte si, představte si, co jsem měl z povědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám

a pátá sloka. Představte si, co jsem měl nespověru. Představte si, co jsem měl nespověru. Ten liky se zelím kyselím, pak jsem jed u stolu.

seměl nesvobědu. Představte si, co jsem měl nesvobědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustou vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tu se bychom rádi.
2: Pane doktore, znáš

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koho kolem rodu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no dobře. Co už má nehravost v sobě.
0: No,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost z průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písně.

0: Tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš? A autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život.
4: Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
4: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
5: Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu, nová hra je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co do... a dojdeme k nějakým písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

mne zachmuří. Přestože kolem padnou

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rospenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, ne těch děti, jedna ve Frýdlantě, ta už má i vnoučata, takže pak má druhá netev taky 2 děti, třetí netev už má.
0: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradcu nebo do Kulatic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až no. Idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemám pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším. Navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibore, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale zase asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Aha. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě to největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil.
1: Loučím. Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařu, bude. Byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí, a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: červnoční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedeny a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky, my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No každý byl jiný, že jo.
0: No prostě. Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo.
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to. No a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měli holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známé lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: Teď... A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou, takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějak hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará míčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik. Mezi náma, jako sestrama. No. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak, tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní, Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal. Takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je taky skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: komentoval
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chtěla chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom ve vesnici povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo? Ano. No, takže...
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A už musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on se máme děti na třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mhm.

0: Jo, či jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
1: Ano, ano.
0: Haló?
1: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
0: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já. Jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Mm-hmm. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
1: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano, a vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
0: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny sváté, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
1: Aha.
0: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
1: Hra.
0: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
1: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
0: No, tak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla za 2. To už jsem byla starší.
1: Mm-hmm. Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
0: No tak oni se to pamatují, oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a, a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
1: Aha.
0: Já žiju pořád jakoby v mlze.
1: Tak no. O to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
0: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
1: Když jste vodila vy je a teď no, se vám to v dobrém no, všechno
0: říkám,
1: vrací.
0: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
1: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Dobře. Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
0: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní to. Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte tak, že to já bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblila. Takže se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník. Poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, to prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak vlastičko, no zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: No takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, no.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, mám pocit.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok nazpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někde to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří si poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas mě nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: tak vznikne nějaká, nevím, třecí plocha možná. No, v každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už jenom to, už i to oslovení napovídalo, že to tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj, oni, hlavu,
1: já, no. Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvadím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je stinná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, mnou fotografoval vlastně všechno kolem mě, a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činama, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídat. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, tam má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže, takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takhle, že já jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme. Všichni dohromady.
0: Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte. A
1: oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takovej svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší. A já mám teď u druhého syna, mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když si vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Dennodenně třeba i v Liberci se sázíme. Ale já bohužel brzy ten odešel. No,
0: přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až

0: já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta tadyhle ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
1: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě
0: no,
1: po obou stranách.
0: No, opravdu. A
1: ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomínáme to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
0: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říká, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo.
1: No, happy birthday.
0: A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A teď, co odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Že ona mě hodně jako pomáhá psychicky mě pomáhá, no.
1: Ano. Tak jo. Zmíní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
0: No, no. Děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem. A
1: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého
0: taky
1: rozhlasu.
0: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
1: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř nazpaměť, že opak jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době. My jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl rád a velice o mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou, bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sed vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil divadla Buriana, a když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se kechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehrajou velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hrál Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hrať, ještě prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tam to požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit, a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl no, jiný, to byl náš krasa, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějaké bazně říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle, není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádoby a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: prosím,
2: něco
3: ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak
2: samotný. Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
3: k tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl. To mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důr vypustila. do auta a fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No... No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel
2: do... Jo, no, studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlovně.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne. Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. Tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu, no, tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, byl jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Pani, oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ani zlata, tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem...
3: To v okno...
2: Pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pohač, myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
2: To byly nepojistné cvoci. A tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. Dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřta, aby... Já jsem s nima mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano.
2: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na